0: Vyhrál jste a váš závazek se uší. Chcete podepsat? No mordě, to musím říct, totiž chtěj říci, to je kulantní, že ano. A podává mu smlouvu. Tedy to je. Šupera se pích do palce a podepsal. Zavířil prach a chasník byl v prachu. Když se Čupera blížil k chalupě, viděl, že před chalupou stojí plno bab a ženských. Přidal do kroku. Když vcházel, slyšel dětský pláč. Srazil se s porodní bábou ve dveřích. Je to kluk, pravila. Julinka ležela v posteli a vedle ní malá hlavička. Veliké Julinčiny oči, malá hlavička, kanafasová duchna, věneček z kočiček, lampa, vír prachu a v něm se to všechno točí a mizí ve tmě a Čupera omdlel. Úroda byla obrovská. K Čuperovi přijížděli z okresního města odborníci, brali vzorky půdy. Po kraji se mluvilo o jeho metodách, opozice ve vídeňském parlamentu ho dávala za příklad panským statkům. Splatil dluhy. Pil sice, ale už ne tak často a ne tolik. Sousedi se mu přestali vyhýbat a s úrodou to měl Čupera rok od roku lepší. A přece u Čuperů něco vázlo. Julince se vracel oheň do černých očí, to je pravda, ale hlavu si nepřestala lámat. Často našla Čuperu, jak sedí a zírá do nikam. Často musela dvakrát i víckrát opakovat otázku, než ji odpověděl. Potom se obyčejně sebral a odešel do lesa, nebo k vodě. A našla ho tam pozdě večer. Ani nevěděl, že se setmělo. Předáte to, o čem nevíte, že teď máte doma. Posledních 5 let se Čupera bál. Každou hodinu, každou minutu té hodiny a každou vteřinu těch minut těch 5 let. Čekal, kdy si přijedou pro malého Jeníka. Když spal, tak je na půl oka. A když někdy usnul, zdálo se mu jenom o velikých černých očích, které nic nevěděli a nic netušili. Jednou seděl pod jabloně a klepla ho padavka do hlavy. Podívala se, odkud spadla, a vidí na větvičce navléknutý papírek a na něm načmáraná 2 slova. Za týden. Věděl, kolik uhodilo. V hlavě mu vyvstal divoký zmatek. Nevěděl, co dřív. Začal chalupu opevňovat a koupil si pušku. Pak nechal opevňování a chtěl s Julinkou a Jeníkem utéct. Ale kam a proč? Ptala se Julinka. Křičel na ní, nic lepšího v tom zoufalství nevěděl. Opil se, strašně se opil. Lidé myslili, že mu v hlavě přeskočilo, ale nejhorší bylo, že Jeník se ho bál a schovával se před ním za mámu. Týden uplynul a Čupera byl s rozumem v koncích. Vzal provaz, šel na hřbitov, že se oběsí. Ale ani na to už neměl sílu. Zřepl si na zem a dal se do pláče. Šla kolem hřbitova stará žebračka. Pompadůrka se jí říkalo. Byla moc stará. Byla moc ošklivá. A lidé jí dávali spíš, aby už byla honem někde jinde, aby se na ní nemuseli koukat. Slyšela pláč za zdí, vešla na hřbitov a co prej se mu stalo? Čupra jí to všecko vyklopilo. To, co před lidmi styděl se na sebe říct, povídal žebračce. Snad proto, že ji nikdo v okolí za člověka nepovažoval. Bába ho vyslechla velmi pozorně.
1: Víš, Čupero, za to všecko můžeš poděkovat Romu. Já bejvala za mlada v Brémách. Taky jsem si svoje vypila. Podívej se na mě. To, co tu teď stojí, udělal Rum z hezký holky. Já ti pomůžu.
0: A jak pak bys mohla?
1: Dnes má přijet čert na podivným túru, je to tak?
0: Tak.
1: A čerti jezdívají od Budějic, z jihu. Vylezeš na strom a jak ho tamhle pod skalou zmerčíš, vyšvihneš se na mě a pojedeme mu naproti. A dřív ale přineseš med, peřinu a koňský vohon. Od sebou.
0: Nebylo času, aby se Čupera ptal na podrobnosti. Za chvilku byl spocený zpátky se vším, co baba potřebovala.
1: A na strom,

0: velela pompadůrka. Zatímco se čupera škrábal na jasan, baba se slékla, pomazala medem, rozpárala pezinu a, jak byla lepkavá, vyválela se v tom husím prachu. A už volá dolů čupera, jede! A na čem? No, je to malý, je to zrzavý. Mordie, liška, jede na lišce. to je toho, směje se pompadůrka. Hen se bude divit. Čupera slezl, vyhoupl se na příšeru, ve kterou se baba důmyslně proměnila a vjeli čertovi v ústrety. To si pompadůrka ještě dala koňský ohon do bezzubých dásní a vyvalila oči. Čert se nejenom divil, ale strašně se chechtal. Vyhrál jste, pane Čupeo, povídal, když se uklidnil a roztrhal smlouvu. Pak se obrátil k pompadůrce. Ty si tímto dobovým skutkem smazala všechny hříchy s bojem. Gratuluji. Však jich tolik nebylo, pokusila se pompadůrka o růměnec. Nechtěl bych je házet přes zeď, zasmál se čert, přepíjal lišku a sválal k lesu. Lidé se hodně divili, že čupera postavil pompadůrce domek a že ji poslal na vlastní útraty do Poděbrad do lázní na rekreaci. Řekli si však, že od toho podivína se dá čekat lecjaké překvapení. Vždyť ze smutného čupery se stal nejveselější chlapík z okolí. Zpíval od rána do večera, tancoval s Julinkou první u muziky a poslední šli domů. Pracoval jako lev, všechno pro Jeníka. A aby Julince zářili oči. V hospodě měli plakát, který císař pán ve své moudrosti rozkázal vytisknout a všude vyvěsit. Na tom plakátě malíř namaloval, jak se fůra převrhla a zabila kočího. A pod tím bylo napsáno, že tohle zavinila kořalka, že se proto nemá pít. A pod tím vším byla police a na ní byla jedna láhev kořalky vedle druhé, každá jiná a hlavně rum. Plakát stářím sežloutl, ale kořalky byly denně čerstvé. Bylo hodně mužky, kteří zvedali loket, když vchrstli do sebe panáka, ale málo kdo to uměl tak bravůrně jako čupera. Teď, co mu s Jeníkem otrnulo, sedal pod tím plakátem čím dál tím častěji a čím častěji tím déle. Netrvalo dlouho a pil jako tenkrát, než potkal chasníka v zaprášeném fráčku. Pompadůrka opět chodila žebrotou, pole spustla, z Julinčiných očí se díval smutek a Jeník se styděl mezi děti a táty se bál. Čuperovi už na druh nechtěli nalít. Když moc křičel a vyhrožoval, popadli ho a vyhodili jako snop. Sebral se a loudal se domů. Přišel domy, zde tenkrát vířil sloupek prachu. Rozhlédl se, nikde živé duše.
1: Čerté! Čerté!
0: Stál mu po boku, ten týž jako tenkrát, povídá, právě nám došel ceník s celou vadou nových nabídek a podává čuperovi úhlednou brožůrku. Vás by mohla zajímat stovánka 111 heslo hodiny ozvat. Mě by mohlo zajímat jen jedno, pane reprezentante, uhlazeně pravil čupera. Jak bych se totiž mohl odnaučit pít? Čert se zasmušil. Odnaučit pít? Vážený muži, to z dobých skutků ten nejlepší. Náš podnik však, jak je všeobecně známo, se specializoval, vekl bych, opačným směvem. Dám vám za to svou duši. Čert mlčel. Dlouho si sedláka prohlížel a pak se usmál. Nechcete mě opět vypéct si, jako tehdy s Madame Pompadour? To se vám věu povedlo. Dlouho jsem s tou pfýhodou vystačil. Dám vám svou duši a nechci prémii. Čert se posadil jako Turek a pravil. A to víte, že půjdete peklem, než se odnaučíte pít? Jen pot, slzy a kvef? Vážený Kofalo, tfy měsíce zaživa? A po smrti jste náš za pfet pokladu že mi to správní rada schválí, neboť to se nedá považovat za běžný obchod. 3 měsíce dlouhá doba, já nechci, aby kluk nebo Julinka, to je přirozené. Čas je komponent velice relativní, koeficient rychlosti pohybu například tu hraje velikou roli, to je známo. Nemluvě o tom, že náš podnik má k dispozici zavízení, která naše 3 měsíce skvátí na pozemské 2 hodiny. Chcete-li, začneme hned. Musíte ovšem opravdu chtít svou vůli, co složku. Musíte do podniku vnést vy. Jen vy a nikdo jiný než vy. A kdybyste si pro mou duši přišli? Lhůtu si určíte sám. Není to běžným zvykem sice, ale za tu pompadůku si zasloužíte výhody. A kdybyste tak myslel, pane Čupelo? No, řekněme tak, něco ho napadlo. Podíval se čertovi do očí. Až opadá listí z dubu, jestli vám to vyhovuje. No, proč ne? Tak se Čupera upsal. Pěkně si sedněte, tak, pohodlně. Zavřete očička, pane Čupelo, tak. A teď otevřete, že to nebolelo. Čupera otevře oči a kouká jako blázen. Leží na bílé posteli, nad ním se sklánějí čerti, vymydlení v bílých pláštích a podivnou řečí si o něm povídají. Když mu spočítali všechny krvinky, co měl sebou, když vyzkoušeli tlak a posvítili na sítnici, vzali kladívka a klepali ho všelijak po těle. Ještě moc věcí s ním podnikali a do mnoha pater stěli a zase vyjeli ďábelským výtahem, než ho uložili a než mu řekli, že jen co přijde pan profesor. A za chvilku tu byl. V mysliveckém, jak je u čertu zvykem, pěkný človík, docela malý. Dali tomu myslivečkovi papír plný čísel a šifer. Ten do toho jen takhle mrk. A hned poznal, že Čupera kůru snese, chývl hlavou a zase odešel, totiž odfrčel. A Čupera se začal odnaučovat. Zpočátku to nebylo tak zlé. Posadili ho do krásné nálevny, kde hráli cikáni, postavili před něho lahve, aby si vybral tu svou, pak mu nalili, hudba hrála a bylo veselo. Bylo tam plno lidí, i z města, fešáků, i z pustlých, herci tam byli, i vojáci, i úředníci, jako v hospodě. Když byli cikáni unaveni, nastoupila dechovka. A po ní kapela, co pro Rámus nebylo poznat, co vlastně hraje. A pilo se, kořálky se dolévaly, popelničky vyměňovaly a to všechno zadarmo. Nakonec je všecky spité naložili na nosítka a rozvezli po postelích. Ráno je vykoupali a do lomu lámat kámen. A takhle to šlo den co den, noc co noc, lom, hospoda, lom, hospoda. Čupera už se z toho ze všeho mátořil. Po nějaké době ho zavolali do 2. patra a zase s ním prováděli mnoho kejklů. Na zítří mu přikázali, aby pomáhal zahradníkovi. Když dělal u zahradníka nějaký čas, a byl to divný zahradník, protože co vypěstoval, to hnedka sněd, poslal ho zahradník pro rum. Čupera rum přines. Zahradník si lahev dobře prohlédl, zátku proskoumal a vrátil láhev Čuperovi, aby ji donesl panu profesorovi. Čupera seděl sám v čekárně, 1-2 hodiny. Konečně profesor přišel, prohlédl si láhev, zátku, vrátil ji Čuperovi, aby ji donesl tam, kde mu ji dali. Než ji převzali, stejně důkladně ji prohlíželi. Tohle se opakovalo ještě 2x. Při posledním odevzdání už lahev moc neprohlíželi, kývli hlavou a aby přišel do generálního inspektorátu kraj Čechy, dveře číslo 111. Tam za stolem seděl chasník v zaprášeném fráčku. Potřásl sedlákovi rukou a pravil: poslejte se, pane Čupelo. Když ho Čupera poslech, pokračoval. Teď už pít nebudete. Nebudete-li chtít, ovšem. Zatím vás vůle nenechala ve stehu, totiž ve štychu. Já se nebojím, nepochybuji. Nože, zde je kopie smlouvy. až opadá listí z dubu, že ano, je to tak spávné, co? Tož mě jalo, užijte si pěkně a teď zavřete očička, tak? Když je Čupera otevřel, seděl na svém poli a podle sluníčka to byly sotva dvě hodiny, co se rozhodl nepít. První slova, která doma pronesl, byla k Julince. Už nebudu pít. Podívala se na něho a usmála se. Viděla, že mu nevěří. Nezbylo mu, než se s tím smířit a dělat to, co lidé dělají neradi. Měnit slova v činy. Orál sil, sušil seno, kosil, sklízel. Někdy si přitom zpíval, někdy klel, jako každý jiný, i do hospody zašel, ale nepil. Nepil. Na dožinkách tancoval s Julinkou, děvčata škádlil, hulákal a i se pral, ale nepil. Silovalo se k podzimu. Přešel podzim, stromy zahodili listí. Čupera seděl doma, kluka měl na klíně a říkal si v duchu, že by bylo dobře, kdyby měli holčičku k tomu klukovi, aby byli v domě dva páry Julinčiných očí. A najednou někdo zaťukal na okno. Kluk vyběhl a hned byl zpátky, že prý je venku pán v zaprášeném fráčku. Čupera si navlékl kožíšek a povídá Julince, že bude do večeře doma. Čím můžu posloužit, pravil venku starému známému. Ten bez slova vytáhl z brašny smlouvu a strčil sedlákovi pod nos. Dobrá, pravil Čupera, vezmeme to lesem. A ozloučit s paní Chotí a synkem se nechcete? Dost se divil čert. No ani ne, pravil Čupera a vykročil. Šli k lesu a Čupera se vyptával, jak to tam dole chodí a na to a na onu. Vedl řeči, jako by se v salonu bavil. Když došli na kraj lesa, čert se zastavil a povídal: pane Čupeo, vy jste mě velmi překvapil. Čekal jsem, že se budete ošívat a pohostit to odklad. A vy si vykvačujete do pekla jako na špacíl. Ale to je omyl, mladý muži, já nejdu do pekla. Já vám jdu jenom ukázat názorně to, co patrně ušlo vaší pozornosti, povídá Čupera. Račte se laskavě rozhlédnout po stromech. Zatímco ostatní listnáče mají holé větve, duby, jak račte vidět, mají listí, sice žluté, ale na větvích. A budou je mít až do jara. Víte, pane čerte, až na jaře vypučí nové dubové listí, pak teprve to staré opadá. Dub vlastně nikdy není bez listí. Dobrý den. Otočil se a šel domů. Čert stál jako opařený. Pak ho popad vstek a začal dubové listí rvát a cupovat. Nic s tím nedocílil, jenomže duby mají dodnes listy jakoby ožďubané. Čupera už nikdy nepil. Když po křtinách té holčičky s Julinčinýma očima hodovali v hospodě, nějací lupáci před něho postavili panáka kořálky, aby se prý také napil. Až opadá listí z dubu, odpověděl Čupera. Tak se to v tom kraji vžilo. To pořekadlo. Nikoliv to nepití.
2: Rádio Jih Cymbálka.
3: Dobrý večer. V našem pravidelném přehledu se vystřídalo už mnoho programových typů, ale jeden zde ještě nikdy nebyl diskutován. A tak mi dovolte, abych mezi námi přivítal hlavního šéfredaktora pro televizní přestávky, doktora Lumíra Práskala. Dobrý večer. Doktore Práskale, než přejdeme k dopisům, které přišly na naši adresu, já jsem si tady dovolil udělat stručný výběr. Mohl byste nám říct si něco bližšího o vašem oddělení?
4: Yeah. No.
3: Doktore, to jsou jistě závažné argumenty. Já myslím, že to nemusíte brát tak ze široka.
5: Kromě toho, já jsem vedoucí.
3: No to jistě, doktore Práskale, to víme, že jste vedoucí. Už dlouho, že? Ale já jsem myslel něco bližšího o vaší práci, o vašich problémech.
5: Televizní přestávky. Mnoho lidí tuto naši práci podceňuje. Hledí na ní, řekl bych, jaksi s despektem. A já bych jaksi na adresu těchto řekl toto.
3: No, to bude nejlepší, ano.
5: Podívejte se, my máme štáb, jak si v televizi, který čítá CCA, tedy jak si cirka CCA, 30 lidí a teď si uvědomte laskavě

0: Dneska bohužel nic.
1: Kolik přestávek ta naše televize odvysílala? To je nepoměr.
0: No, doktore Práskale, já v prvé řadě se přiznávám, já se trochu bojím. Já jsem v redakci nový, oni mě upozorňovali, že rozhovor s vámi nebude jednoduchý, že jak si máte spíš lepší písemný projev než ústní. Ale tohle jsem nečekal. To prosím pěkně, to je na jednoho moc, to jsou šoky na hlavu. Hlavně F, kdybyste nezařazoval laskavě, to mě děsí přímo. Jinak v zásadě s vámi jistě souhlasím, přestávky jsou důležité. Mají, abych tak řekl, svoji platnost, že?
1: Podívejte se, to jste mě nalil.
0: Já ne, když jsme ani spolu nikde nebyli, to není ostatně mým zvykem.
1: Vodu.
0: Vodu, kam bych vám lil vodu, co pak se malé děcko?
1: Do mlýna.
0: No to snad.
1: Víte, ono se řekne přestávka. Ale vždyť si uvědomte její základní jaksi funkci. Co je?
0: Vám něco je, doktore?
1: Co je její základní funkcí? Její základní funkcí je
0: oddech.
1: Nám například od 20 hodin 0,5 minut do remi fa do 21 hodin 30 minut běží napínavý film zdrsného prostředí.
0: Pardon, doktore, že se osměluji, kdybyste to vzal rychleji, prosím vás, souvislej a rychleji. Pardon, vy někam něco signalizujete? Vždyť jsem snad zase toho tolik neřekne.

0: a od 21:30 minut.
1: Jestli dovolíte, abych to rovnou sečetl. Od 21:40.
0: Náběží opět nesmírně zajímavý program.
1: Ano, to je vůbec zajímavý den, doktor.
0: Čili já mám vlastně 10 minut na to, abych jaksi ty lidi jaksi psychicky vzpamatoval z toho, co viděli předtím. A psychicky je připravil na to, co uvidějí potom. Čili já mám 10 minut na to, abych ty lidi dostal do konvice.
1: Tam
0: do kondice.
1: No to musí být těžká práce, doktore. Já jsem rád, že to potvrzujete. Možná by vás zajímalo, co tomu říkají diváci, co píší. Děkuji vám za nevšední zájem. Já myslím, doktore, že budete mít radost. Víte, zdá se, že televizní divák tak už nějak pochopil, že přestávka je pro něj z televizních pořadů nejdůležitější. Tady nám například píše Karel Bukvice z Trhových svin. Tuhle jsem se díval na televizní pořad a už jsem se nemohl dočkat přestávky. Také manželka mi přikázala, abych ji na přestávku určitě vzbudil. Nesklamali jste nás. Vaše hrající si koťata je něco tak výjimečného a perfektního, že by si tento pořad zasloužil lepší a hlavně delší vysílací čas a více reklamy. Váš Karel Bukvice. PS, manželka se nepodpisuje. Spí, protože běží hlavní program. Chce být čerstvá zase na přestávku. Tak co tomu říkáte, práskale doktore?
0: No to mě teda potěšila ta Bukvice.
1: Ano, to je dobré.
0: No podívejte se, my se jaksi do
1: Hudry. Už mě nestrašte, doktore. Raději mi řekněte ten nápad s koťaty.
0: To byl můj nápad.
1: Ano, a jak k němu došlo?
0: Já si povídám, mám to topit, nemám to topit. Tak jsem s nima natočil.
1: No, doktore, já myslím, že to byl šťastný nápad. Dokladem jsou hned další dopisy. Tady nám například píše Jiřina Rovná, Plošinová z Prahy 6. Děkuji vám za vaši přestávku s koťaty. Na vaše koťata se dívám raději než na svoje koťata. Tolik tedy Rovná, Plošinová.
0: No to mě potěšila, Plošina.
1: Ano.
0: Podívejte se, my se jaksi do bubu...
1: Ano, to už tady bylo, doktor, už opravdu mě nechte na pokoj.
0: Do budoucnosti budeme snažit získat... pro naše přestávky delší vysílací časy. Ze současných 5 až 10 minut, já bych se chtěl dostat na 10, 20, 30. Narodil se prcem.

0: prosím, já prosím opravdu nerozumím, proč nám to říkáte, nebo...
1: Já se... V dětství jsme měli takovou říkačku a mě se to teďka vybavilo.
0: No, no, tak to nevadí, tak dobře, tak pokračujte, doktore, no.
1: Mám?
0: No jistě, no, co s tím, no, rychle pokračujte, prosím.
1: Je to jedno. Prstová šla, provedu.
0: Ale ne, no, prosím. V těch přestávkách samozřejmě pokračujte.
1: Chytla prcka za nohu.
0: Prce
1: cítí, šťastnej člověk. Mě tady mě za nohu. Tak mě se to vybavilo celé.
0: Ano, ano.
1: Celé dětství.
0: Ano. Já jsem slyšel, ano. To je dobře, doktore, že se vám nevybavilo něco z puberty, že? Tam už byly ty říkačky podstatně horší, pokud vím.
1: A víte, vždy vzpomínám.
0: Ne. To bych tady rozhodně nepřednášel. Já myslím, že byste se měl vrátit k těm přestávkám. Zůstal jste u 30-minutové.
1: 30?
0: Ano.
1: 40, 50, 60 ano. Minut. To je dneska prakticky už hodina.
0: Ano, správně, to je hodina.
1: 70, 80, 120 voltů.
0: 120 minut, ne? Vám se zase něco vybavilo, ne? A co prosím?
1: Oni mě doma předělávají elektřinu na proud.
0: Cože?
1: Že 220 na 120.
0: To je nesmysl, když tak ze 120 na 220. To je normální rekonstrukce pražské elektrické sítě, ne? No co?
1: Mě předělávají síťovku takhle.
0: 220 na 120. A proč? No přeci vám k tomu něco řekli. Přeci nepřišli do bytu s majzlíkama, ne?
1: Přišli tam s hajzlíkama.
0: Co říkali?
1: No tam ten největší hajzlík, ten říkal, že proje to tím, že snad nějak strašně žeru, nebo co.
0: Takže vám budou dodávat aspoň dietní proud. No prosím, je to možné, tak dokončete myšlenku, doktore, jestli to půjde.
1: 120 voltová přestávka.
0: Minutová
1: přestávka, to je jaksi dneska už ideál, jaksi nejen náš, jaksi v televizi, ale i a.
0: Konečně jste se našel, doktore.
1: Ale i ideál diváka.
0: Ano. Čili jestli vám dobře rozumím, práskající doktore, měla by se podle vašich slov stát televizní přestávka hlavním večerním pořadem Československé televize. Takže vlastně diváci se mají na co těšit. Tak to bude skutečně. Tak vám děkujeme.

0: Vážení přátelé, já bych rád s vaším dovolením nahlédl do soukromého deníčku Luďka Soboty, do deníčku, který se mi dostal náhodou do rukou. Jestli dovolíte, já bych začal... Ano, Luděk také přišel si poslechnout. Začneme kapitolou puberta, ta se mi vždycky zdála taková nejzajímavější. No, prosím. No tak, jestli je to tvoje přání, pardon, Luděk mě žádá, abychom nechali deníček být a že bychom se soustředili na jeho nejzajímavější novou příhodu, novou známost tvojí. No ale Luďku, to je tvoje věc, já myslím, že ti neporadíme, to si neměl hlavně přestat mluvit, když se ti ta dívka líbila.
1: No jo, ale právě když já jsem nenalézal slov, jak se mi líbila.
0: No prosím, to chápu a řekl si aspoň, že je hezká.
1: Dobře.
0: No, jak si jí to řekl?
1: Řekl jsem, krása, krása.
0: Krása. A řekl jsi tak, jak jsem ti poradil, že jsi vědec?
1: No řekl, nejsem hloupé.
0: A tak to vím, že nejsi hloupé, ale přesto, jak jsi to řekl?
1: No hned potom krása, krása jsem říkal, slečno, já jsem z ústavu.
0: Luďku, to není ta nejlepší formulace. Ty jsi měl říct, že jsi nějaký vědec, že jsi nějaký doktor.
1: No nějaký, ale jaký? No,
0: ten samý.
1: No jaký ten samý, když jsem ještě žádnej nebyl.
0: No o to jde, kdyby jsi byl doktor, tak jí to nemusí říkat, to by poznala, že jsi doktor, ne?
1: A já?
0: No jak asi přemýšlej.
1: A jo, nosil bych bílý plášť.
0: Ale prosím tě.
1: No nebuď hloupej, to dávají doktorům zadarmo, když jsi doktor. Proč myslíš, že na to studují tolik let?
0: Kvůli plášti.
1: No jistě, kvůli čemu jinému.
0: Tak kvůli plášti je rozhodně ne. Kvůli titulu ty.
1: Cože?
0: Kvůli titulu ty.
1: Kvůli tyhle tudle. To dávaj taky doktorům zadarmo k tomu plášti.
0: Co?
1: Co? Ty tydli dá ty. No ty titulu, titulu ty, jak jsi říkal teďka.
0: Já jsem o žádných nemluvil.
1: Ne? A proč si to teda říkal?
0: Já jsem mluvil o titulu ty.
1: Tak on říkal, teď říkal, že o nich nemluvil a teďka znova o nich mluvil, že jo?
0: Ale no, já ti nechci nic zapírat.
1: No to zapírá.
0: Ale nic, já jsem mluvil o titulu, ty, ne? O titulu 5 let studuješ a máš ho titul.
1: Já jsem z toho blázen, tak já 5 let, nebo kolik, 6 studuju a...
0: No 6, správně 6.
1: No. No a mám ho titul nakonec.
0: No. Titul máš.
1: Co?
0: 6 let studuješ a máš titul, já nevím.
1: A ty?
0: Co já ho nepotřebuju. Já se s tou dívkou seznámit vůbec nemíním. Ty potřebuješ upoutat, ty jsi kvůli ní doktor.
1: No tak, to je teda nejdřív ty lidáty a teď jsem doktor. No,
0: ty jsi doktor bez titulu.
1: A co je to za chlapa?
0: No to jsi ty, člověk, který není doktor, ale vydává se za něj.
1: Tak já nejsem doktor a vydávám se.
0: Správně.
1: Tak to jsem teda podvodník, to ti děkuju.
0: No, svým způsobem ano.
2: No zase si to ale nedělej hlavu, protože to není žádný velký podvod. Ty jenom řekne, že jsi doktor, aby si ji upoutal.
1: No?
2: A po létech, až bude ruka v rukávě, no, tak si na to zavzpomínáte jako na dobrý vtip.
1: Ale co když bude chtít ukázat občanku?
2: Prosím tě, co pak na první schůzce se ukazují občanky?
1: Na první ne?
2: No to bych řekl, že ne.
1: A na kolikátý?
2: No co já vím, možná na 6. na 7. tam už se ukazuje leco.
1: No tak dobře, tak. No ale co když je to příslušnice?
2: Cože?
1: Příslušnice. Tak bude chtít ukázat občanku hned na první schůzce. To je jejich služební povinnost. A ještě bude chtít, aby se nafouk do balonku a ze zelené.
0: To je všechno možný. No všem to musíš vědět ty, jestli tvé nové děvče je příslušnice.
1: A jak to mám poznat asi tak?
0: No měla například uniformu?
1: Neměla.
0: No tak to nebyla příslušnice.
1: Hmm, ale a proč teda? A proč teda měla tu pistoli?
0: Počkej, měla pistoli.
1: A tu pistoli.
0: Jakou pistoli?
1: No jak s ní střílela potom chlapovi v tom zlatnictví, jak za ní běželi ty dva příslušníci. Oni asi měli nějaký cvičení.
0: To je neuvěřitelný. Luďku, nezdálo se ti to?
1: No, nezdálo, dej, tady mám ještě tu aktovku, co mě právě dala, aby ti ji odevzdala, až se sejdeme.
0: To je její aktovka?
1: No.
0: A co je v té aktovce?
1: Jo, to já nevím, kamaráde, to ona zakázala, že se do toho právě nesmím podívat.
0: Tak se tam podívám já? Podrž mi ten deníček.
1: No to nezakážu.
0: Tak vidíš.
1: Tak se tam podívej, já to jsem sám zvědavej teda.
0: Tady je zlato, drahý kamení.
1: Zlato, drahý kamení. To má bohatou holku, vy? To si koupíme družstevní výstavu.
2: Počkej, ono to nebude tak jednoduchý, nic si nekoupíte. Luďku, kdy máš vidět tu dívku?
1: Zítra ve 23.
2: A chtěl bys jí vidět už dneska?
1: Já už se nemůžu dočkat, no, ona je tak hezká.
2: Hele, půjdeme ke skutečným příslušníkům. Ty jim dáš tu tašku, odpovíme jim na nějaké otázky a oni ti tu holku sami už dneska přivedou.
1: Jo,
2: no určitě,
1: to bys, no, to bys byl hodnej, teda ty jsi hodnej a
0: co
1: chytrý.
0: Co to je tohle? Tady je i pistole.
1: Pistole, no ještě, že jsi mi to připomněl.
0: A co?
1: No jo, teď já jí slíbil, že odprásknu ještě jednoho chlapa.
0: No to se neudělat.
1: To jí nemůžu neudělat, no to jí musím udělat. To, protože
0: a kterýho chlapa?
1: Já to mám napsaný tu adresu někde u sebe. To bude hned, to je za chvilku hotový, to uděláš. Prásk, prásk a je to. Ty máš smůlu.
0: Proč bych měl smůlu?
1: No jo. Šimek Miloslav pod kamenem 10 Prahy.
2: No a ty to je plná moc, to jsem ti dával, aby si mě vyzvedával plat.
1: No právě to ona myslela, abych tě odprávěl, že ten plat budeme vyzvedávat za tebe.
2: Ne, dej mi tu pistoli, než provedeš nějakou hloupost. Luďku, to děvče je nějaký strašně chytrý, vi?
1: Je a hezký.
2: Hezký. Těšíš se na ní, vi?
1: Těším, strašně se na ní těším.
2: Na tu holku se těší asi už víc lidí. Budeme na okrsek a oni ti se ženou. Ty možná budeš ještě slavnej, když to všechno
1: jo,
2: dobře dokáže.
1: Jo, slavnější než ten doktor z titulu,
2: ty. No určitě, o tobě se bude psát i v novinách.
1: Tak to já se těším. Zhůru za nevěstou.
3: Nebojte se, my vás neukousneme. Vám byl zabaven řidičský průkaz, víte?
1: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
3: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
1: Ne, proč myslíte?
3: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
1: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
3: Ona řídila ten motocykl?
1: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve třetím patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím v přilbě.
3: Myslíšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
1: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka, pozor, padá Steinerova.
3: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
1: Hezký.
3: Umaštěný celý.
1: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
3: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
1: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
3: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
1: Ano.
3: Od čeho je tak zahnědlý?
1: No, to je zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
3: Víte se, za co máte tuhletu dírku, ta jediná není zarezlá.
1: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
3: Prosím vás, za co vám to štípli?
1: To mě štípli za nečitelné číslo.
3: Pane řidiči, poslyšte, jak často si omijete?
1: No, vždycky, když se mi zablátí.
3: Za co máte tuhle tu dírku?
1: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej gumách.
3: Slyšte, máte vůbec k tomu auto nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám? Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
4: Já taky. Je.
3: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
4: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
1: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
3: No a co bylo dál?
1: Co?
3: Co bylo dál?
1: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
4: Prosím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
1: No, to ne, to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. To oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. Takový reflektory mám.
3: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
1: Ano, to je hezká příhoda.
4: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
1: Tam vozím tchýni.
4: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
1: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
3: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
1: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
3: Na
1: zelenou.
3: Na zelený, správně.
4: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
1: Kterou?
4: Tuhle.
1: Tu mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
3: Co se k tomu došlo?
1: No, já mám totiž na autě zahrádku.
3: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
1: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
4: No, tak, pane řidiči, dejte nám své papíry.
1: Na auto nebo na hlavu?
3: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
1: Všechny. Máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu, tady mám papíry na záchod.
4: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
1: Děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
4: Vlevo. A jděte opatrně, prší tam.
1: Já si zapnu stěrače. Prosím vás, kde tady můžu vypustit volej? Přátelé, je až s podivem, kolik vlastně občanů se nám ještě dneska nazývá halo. Pochopíte to, přátelé, já takovému občanovi zavolám a on se mi ozve nic neříkajícím a věc ještě pouze komplikujícím slůvkem halo. Ovšem, já takové ptáčky vytrestávám, jo? On řekne halo a já řeknu těší mě a směji se. Přátelé, já se směji.
5: No, já myslím, že by neškodila malá ukázka telefonního rozhovoru.
1: Přístroj.
5: Přístroj je tady, kolego. Rozhlédni se, tady je Belův přístroj.
1: Ano, přátelé, zde je přístroj starého Beli. A já myslím, že nebude od věci pro ty, kteří vidí přístroj prvně, nejprve přístroj popsat.
5: Ano, přístroj popíšeme, již hledám tušku, kolego.
1: Kolego, mě se jedná o ústní popis
5: to
1: přístroje.
5: To jsem pochopil, kolego, buď rád, že vtipnou narážkou obracím záležitost. No, žert dobře, přeci, jo. Tady nemůžeš popisovat telefon, no, kolego, to je nošení dříví do nosa, to je podceňování diváků, to by se nám mohlo vrátit jako bumerang. Tady přeci všichni diváci telefon znají, ne?
1: No, ty toho znaj, prosím tebe. Se na ně podívej, no. Tamhle ten der vypadá, že neví vůbec nic, například.
5: To je můj strejda, laskavě nech naši rodinu na pokoj. Starej se o svý příbuzný, ty seděj tamhle.
1: Ježi, my jsou tady taky. Nazdar Jindro, kde se tady vzal?
5: Polepšovna má vycházky.
1: Co dělá teta? Nic, vej. No jo, ona nikdy nic nedělala.
5: Ty si no po ní, vej.
1: Tak ať si jde lehnout. Já, Jindra je tady. Ty příbuzný jsou jako vši, ty vlezou všude.
5: Oni se pokračují.
1: Už jsou za mnou i v televizi.
5: Pokračují.
1: Vážení příbuzní, milé vši, přátelé, dobře, Jindra zblbnu. Tento přístroj, který zde spočívá na stole, přátelé, neboli jak my také odborně říkáme, na stolní desce, která je v našem případě oválného charakteru, že ano, nemá žádné rohy. Kráva má dva.
5: Prosím tě, když už chceš něco popisovat, starej se o přístroj. Řekni, jaký je to typ.
1: Přátelé, podíváme se, toto je známý typ H2SO4, no. Žádno, takzvaný oddělitelný. Přátelé, tato část, kterou já držím v ruce, která je momentálně vůči mně z vašeho pohledu oproti vám momentálně levá, levý v obě. Tak to je část takzvaná lehká neboli zvedací latinsky rukodržadlová. Skládá se z dalších počástí. Zde je část ušní, ústní, na krční půdu až zítra.
5: To si myslíš ty, kolego, zítra dej s hlavou, už volali třikrát.
1: No, to je pravda, přátelé, zítra jdu s hlavou, něco mi tam klepe, to budou asi ventily.
5: Oni ti řeknou, co to bude, no. Třeba je to zapalování, no, oni tě prohlídnou.
1: No. Toto je část nazvaná těžká, neboli sedací, pač ona nám sedí na té stolní.
5: Nech tu desku, sedací latinsky.
1: Sedací latinsky, bidetní, že ano. Skládá se z dalších počástí. Zde je například číselnicový okruh, jo. Zde jsou čísla, že? Jako například různá čísla.
5: Řekni aspoň jedno, to jak jsme cvičili, no. To s tím bříškem. To umíš. No věř si.
1: S bříškem je kondelík.
5: Jedno číslo má bříško jako kondelík, no.
1: Šest. Přátelé, šestka vlevo dole. Přátelé, já vezmu libovolný ukazovák. Vetnu do již zmíněné šestky, že co se s tím budeme párat, vyvin sílu S. Směrem ku, to znamená kupředu, že? Zde máme takzvaný zaražeč a zde nám funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, ještě jednou si to znamená. Vezmu libovu, vetnu, vyvinu, vyrazím, dorazím se a zvracím. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Prosím vás, klid, dávejte na ty věci pozor. Já to nebudu několikrát opakovat.
5: Skutečně, soustřeďte se trochu, kolega tady dělá práci. Navíc, to máte znát z domovů tohle. To jsou jedni a titíž, kolego.
1: Jak malí kluci.
5: Skutečně, děvčata, jako malí kluci, já vás nepoznávám.
1: Jedni a titíž.
5: Vy jste měl přesadit, kolego.
1: A přesadím všecky. No.
5: Nebo vám sebereme svačiny a dostanete až na konci školního roku.
1: A levo kousan. Od kolegy.
5: Ty si taky hryznek, jak tě znám.
1: Tak prosím vás, se sklidníme. Posledněte, já nechci slyšet špendlí. Neustále slyším špendlíky. Myslíte, já mám času dost? Při spisku tohoto, přátelé, i tento. Vidíte to? A teď to zrovna nefunguje, jo? Ale jo, stisku, tohle je moje taková libuska. To já vyklám nejradši, tohle z toho. Stisk prskaždete! Vidíte to všichni, prosím vás, i ti vzadu? Co?
6: Ne, jestli ne, tak mě to je jedno.
7: Budeš máma, já budu táta a budeme volat své dceři. Aby to tak dlouho netrvalo, tak ji budeme volat do ciziny.

0: Dobrý den, jsem tady dobře v seznamovací kanceláři, nejsem, já jsem vlez zase jinam.
1: Jste, nebuďte nervózní, jo. Pojďte dál.
0: Děkuji.
1: Jste tady úplně dobře, co byste potřeboval?
0: No, podívejte se, já jsem se bocnul v takový nežádoucí situaci.
1: No, ano, ano.
0: Já bych se potřeboval seznámit se ženou.
1: Se ženou.
0: Se ženou.
1: To je mi jasný. A aby vám bylo jasno, no. Chlapi tady s chlapama neseznamujeme, víte?
0: To mi tak ani moc nevadí, víte, až s těma já už se znám. My tam u nás máme takovou dobrou partu, oni už taky čekají, jak to se mnou dopadne, no, víte.
1: Dobře, dobře.
0: No tak to bych byl jedině rád, kdyby to se mnou konečně dopadlo dobře.
1: No helejte se, aby jsme se nezdržovali. No. Jakou ženu byste si asi vedle sebe tak představoval?
0: No tak podívejte se, to si můžu vybrat.
1: Tak jistě, z toho, co tady máme na skladě, tak samozřejmě.
0: Máte něco čerstvýho?
1: Jak čerstvýho?
0: No jak čerstvý, abyste mi nenabízel nějaký ženský, který už tady ležejí dlouho, víte?
1: Víte, to vám může být jedno, jak dlouho tady ležejí.
0: No to ne, to
1: hlavně,
0: není...
1: aby vám dotyčná vyhovovala.
0: To není pravda, jak tady nějaká leží dlouho, tak je vidět, že o ní není valnej zájem. Já pak kvůli vám s nějakou takovou nebudu celý život, čověče.
1: Počkejte, no. Snad nezačnete křičet, vy mi tady něco vyčítáte a já jsem vám vlastně ještě nic nenabídl.
0: No právě proto, že jste mi nic nenabídl, čověče, to jsem byl předloni tamhle v Hamburku a jen jsem vešel do toho.
1: Do čeho?
0: Dovnitř, že jo? Tak kolem mě bylo ženských, to byste koukal.
1: To volte snad si nechcete plést naši seznamovací kancelář s nějakým vykřičeným domem.
0: No já ne, já nekřičel, to oni, když mě vyhazovali.
1: A proč vás vyhazovali?
0: No až jsem zdůrazňoval, že jsi nějakou pracovitou, který nejde o peníze.
1: Helejte, a co jste jí nabídl?
0: Co jsem jí mohl nabídnout? Akorát tak příslib, že... že si ji vemu.
1: Aha. A jakou ženu byste si asi jak představoval od nás?
0: Taky takovou. Mě to radila máma, víte? Ona máma...
1: No, má máma, no.
0: Má máma.
1: Já chápu, vaše máma, no.
0: No, má máma má o mě strach.
1: Ano,
0: ona
1: ano.
0: Má strach, abych taky nějaký konečně nesed na led, víte?
1: Nesed na led?
0: Na led, no.
1: Víte, neříkala na led.
0: Na led?
1: No, na led.
0: Jako na hlavu?
1: Ne. Na lep, jako na lepidlo.
0: Na lep, co bych jí sedal na lepidlo, čověče? Že se podívám, kam si sedám, když mě pozvene.
1: Počkejte, no ne, to se tak říká. No. Sednout někomu na lep. To je jako kdybyste nějaký skočil na špek.
0: To jo, to bych skočil. No. Já nemám rád hubený.
1: No. Tak vidíte, už začíná mít jasno. No. Takže hubenou nechcete.
0: Ne, to si radši připlatím. No. Ona máma říká, aby něco zmohla. A měla by mít taky sílu v nohách.
1: Sílu v nohách. A proč zrovna v nohách?
0: No, páč, ono k nám je to do schodu, víte, ano. A teďka ono nosit teďka ty těžké tašky nákupní. Ano. A to uhlí a kojit přitom, co, víte.
1: Počkejte, snad nebude kojit, když ponese uhlí, ne?
0: No a co, když budu mít hlad?
1: Cože?
0: Co, když bude mít hlad kluk?
1: Vy máte kluka.
0: No já ne, ale ona bude mít.
1: S kým?
0: No to je jedno, hlavně aby měla kluka. Aby mě zastal, až budu starý, víte? My máme taky ovocný stromy a ty koruny a třeba s těma korunama, třeba s tím se vším,
1: no počkejte chvíli, nechcete teda nějakou rovnou?
0: No rovnou, si křivou nechci, víte? Lidi smáli, že jsem si špatně vybral kvůli vám.
1: Já myslím, jestli nechcete nějakou rovnou s dětskem.
0: Jak s dětskem?
1: No s dítětem.
0: No a s dospělým by to nešlo.
1: Jak s dospělým?
0: No s dospělým dítětem, aby mě už pomohl třeba s korunama.
1: No jo, no to máte těžký.
0: To je těžký, ale dva už tím zatřesem.
1: Já myslím, že to máte těžký nějakou takovou ženskou sehnat.
0: No.
1: Teda nebylo by to těžký, ale nesměl by vám vadit, že by byl asi tak o 20 let starší, než jste vy.
0: No tak to ne, to nechci, to jsem si rovnou mohl vzít mámu, víte.
1: Helejte se, já vám začínám rozumět, no. Aby jsme se nějak dohodli.
0: Ať se hneme z fleku.
1: No víte, právě, vám ani tak nejde o lásku, že
0: jo? Ne, mě jde spíš o sílu.
1: Ano. Vy potřebujete takovou ženu nějakou, aby měla výdrž.
0: No jo, no tak...
1: Aby něco zastal, o sílu
0: no,
1: vám
0: jde, no. Co tam no, máte, no?
1: Co tady mám? No mám tady jednu lehkou atletku.
0: Lehkou nechci, já už jsem vybouřenej.
1: Mě nechcete rozumět, to je sportovkyně, lehká atletka, hází kladivem.
0: Steklou taky nechci, mě ještě chybělo dostat kladivem. Čo?
1: Steklá není, a když nechcete, já ji škrtám. No. Pak tady mám jistou Martu, počkej, já to nemůžu jméno přečít, Marta Buková.
0: Buková, Buková, Martu Buková, to je divný jméno, člověče, to je divný
1: jedno,
0: jméno.
1: Jak se jmenuje, ne?
0: Co?
1: Buková se jmenuje, Buková. To se stejně teď změní, až si vás veme, ne? Bude se jmenovat podle vás?
0: No jo, vlastně. Luděk.
1: Podle vašeho příjmení se bude jmenovat, ne? Jaké ráčíte mít příjmení?
0: Já jedle.
1: No, tak vidíte.
0: No, vidíte.
1: Tak slečna Buková se teď...

0: nestydíte, člověče?
1: Proč bych se styděl? No. Já jsem na své jméno hrdý.
0: Hrdý ještě.
1: Táta byl Hroch, děda byl Hroch, my jsme slavný rod Hrochů.
0: Jo, jo, jo. A odkaď, helejte?
1: No z Píšťan.
0: To je logický, tam je Bahnový.
1: Nechte si toho, vyjedle. No. Řekněte mi, jestli vám mám rezervovat tu Bukovou.
0: Je opravdu silná.
1: A to víte, že je jako bejk.
0: Člověče, no dovolte laskavě. Snad jako bík, ne? No.
1: Tak promiňte, jedle.
0: No nic se nestalo, Buku. Teda Hrochu chci říct. No. No, už jsem je zblbnul, člověče.
1: Hlavně buďte rád, že dotyčná je silná.
0: No a jak to víte, že je silná?
1: No tak vždycky tady o poutích zápasí s medvědicí. Ne?
0: A vyhrává?
1: No tak... Musím přiznat, no. Minule prohrála.
0: A nebo byste mi radši teda seznámit s tou medvědicí?
1: Víte, já vám nerozumím, proč jako?
0: No když vyhrála.
1: No snad byste si nechtěl vzít medvědici.
0: No hned ne, samozřejmě nějaký čas bych s ní musel chodit, ne?
1: Co já nevím, to jsou chutě. Vzít si medvědici.
0: Hejte se, vy jste ženatej.
1: No jsem.
0: No víte, když si někdo může vzít Hrocha, proč já bych si nemohl vzít medvědici? Naschledanou.
2: No tak, vážní přátelé, je to taky pravda, já už jsem toho projel hodně. V životě. Byl jsem ku příkladu, to by asi málo kdo věřil, ani mě se tomu nesvěřil, byl jsem také na polárním kruhu. Polární kruh, to je takový veliký kruh, jo, přímo polární, tam je půl roku noc a půl roku den. Tam má každý na všecko dost času. Tam jsou takový inteligentní zvířata, jmenují se eskimát, jmenují se čuňác, tučňáci. To je takový inteligentní zvíře, tenhle ten čutňák. Když k němu přijdete, jo, a uděláte mu před obliče, teda jak má zobonos, teda ksichtoklap, když mu před ním uděláte takhle, jo, tak on se lekne a uteče. Jak už ví, co má dělat. Potvora mizerná, prudce inteligentní. No ale eskimáci, ty jsou tam taky, ty zas mají moc hezký zvyky, třeba když vy tam přijdete jako host do toho nebo tu kůži, jak mají, když tak dostanete pod kůži konečně, tak oni vám ze slušnosti nabídnou svoji vlastní ženu. Místo židle asi. Nebo nemají sušenky po ruce, tak nechají kousnout do manželky. To je, myslím, velice pěkný zvyk, kvůli tomu tam pojedu zase. Ale zase bez Šimka. Ale i jinde mají hezký zvyky, třeba na Sicílii mají zvyk, ten se nazývá krevní msta. To spočívá v tom, že když jdete k doktorovi, jo, a on vám veme krev, tak vy se mu za to pomstíte. Blízko Sicílie, vážní přátelé, zjevuje se nám ostrov Kréta. Tam jsou takové staré stavby, starobylé, že? Takzvané kreténské stavby. Tyhle ty stavby jsou významné právě tím, že to stavěli skuteční kreténi. No a tam taky v poslední době bojují proti negramotným. Mají velmi pěkné výsledky, už jich hodně potloukli. Teďka už každý tam musí mít gramo. Tam se lidé živí průmyslem, zemědělstvím, někteří blázni dokonce i jídlem. V létě tam pěstují boby, v zimě na nich jezdějí. Tam je veselo. Taky jsem byl v Sudánu, v Lichánu jsem nebyl. To jsem nenašel. Jednou jsem, vážení přátelé, prolez Maltou. Ale to jsem byl zafláchaný a takový zatvrdlej, víte? A natvrdlej. Ale teďka už jsem zase na měkoho, protože jsem zase mezi vámi. To jste to dopracovali. Taky jsem byl v Austrálii. Tam se nám, vážení přátelé, v poslední době rozmnožili lidojedi.

0: co budeme dělat? Asi nic. No, podívejte se, vážení lidojedi. Přátelé, co je to za lidi, tyhle styly dojít? No, oni jsou to lidi jako vy, tedy jako my. Oni jedí maso, že jo? Oni jedí vepřový, hovězí, tlustý, libový a nejradši mají lidový. Potom by se mohli utlouct. Taky se utlučou někdy. Já jsem s nima taky stoloval, no, spíš tak zpovzdálí, bač přeci jenom oni strašně mlaskají. To mě bylo žinadní. Ale oni nás, jak my tady žijeme všichni krásně pohromadě, tak oni nás mají strašně rádi. Přátelé zlatí, drazí, vy mi to možná ani nebudete věřit, ze srdce přímo rovnou do obličeje. Ale já jsem z toho byl úplně dojemnej. Já jsem ještě vykládal o vás a o bohnicích, no jo. Ty z toho byli úplně na větvi. Já je musel sundávat do holu. Oni říkali, že vás prý mají vůbec nejradši. Moc vás pozdravujou a moc se na vás těšej.
1: Dobrý večer, milé děti, vítám vás při sledování decentního večeru. Decentního večeru, který chceme dnes zahájit decentním večerníčkem. V našem pravidelném pořadu, co mi Chůva vyprávěla, ve kterém vám představujeme známé pražské herce, vám dnes chceme představit herce divadla Semafor Luďka Sobotu. Dobrý večer, mistře.
0: Dobrý večer, milé děti.
1: Mistře, kterou pohádku máte v podání své Chůvy z dětství nejraději?
0: No tak já jsem měl nejraději tu o tom chlapovi.
1: Ano, to je velice milé, ale kdybyste laskavě pro naše děti chlapa trochu upřesnil.
0: No tak jak se válel v tom křoví?
1: Ano, tak takový chlapů znám bohužel také více. Několika jsem dokonce pomáhal z křoví zase na nohy. Jeden vám byl podobný, ale o to teď nejde. Ještě něco blížšího chlapovi.
0: No jak přišla ta Šípková, jo, a teda Růžena a políbila ho a on potom, počkejte, to bylo v obráceně, to byl Šípkovej Růženec.
1: Pardon, byla vaše Chůva normální?
0: To už si nepamatuju, to už je dlouho. To už je dlouho.
1: A na pohádku si snad rychle vzpomenete, já bych vás jinak musel ze studia vyrazit.
0: Děkuji.
1: No, prosím.
0: Dalo ty nosím. Teď nevím, kdo si to tam dával 20. Ne, počkejte, to nebylo 20, to bylo 1000, ona spala 1020. 20 000, Herko, kdy já to vrátím, ty prachy, teď.
2: Mistře, to já myslím, děti nezajímá, kdy splatíte nějaký svůj dluh. Neznáte sakrajnou pohádku lépe?
0: No, znám jednu ještě lépe.
2: No, kterou?
0: Kterou? Chcete vědět? To je operník.
2: Přímo v operníku?
0: Přímo v operníku ne.
2: Tak o čem, člověče?
0: Tak o čem, člověče, už konečně. Je to o takový chaloupce a ta byla celá z perníku.
1: A konečně. Tak, milé děti, dnes, než usnete, uslyšíte v podání Luďka Soboty, tedy snad, pohádku o perníkové chaloupce. Mistře, přejděte si rychle do studia na mikrofon číslo 2 a dělejte, některé děti už nám usnuli bez pohádky. No jděte.
0: Já už taky špatně slyším.
1: No, to jsem si všimnul. Na dvojku. No jděte na dvojku.
0: Já už si, kam jste říkal, já si na už dvojku. Taky nic nepamatuju.
1: Co, jděte na dvojku.
2: Dobře. Nechte toho. Nechte toho. Nechte toho, není vás slyšet. Přestaňte to očichávat. Říkal jsem na dvojku, ne? No jistě, na dvojku, jděte. Narovnejte si mikrofon a jedem.
3: Že snad budete mluvit ústy, ne? Ukažte, já vám to naměřím sám. Takhle, to bude dobrý, no. A čekejte, kamera si vás veme.
0: Co jste povídat?
3: Kamera si vás veme, čekejte.
0: No, čekám, která si mě veme už.
3: Asi neveme žádná, když tak ze soucitu. Říkám, že kamera si vás veme. Ostatně už vás to bere, ne?
0: No, už mě to draplo.
2: No, konečně. Tak jedem.
0: No, tak jedem. No, tak, milé, to byla taková chaloupka, jo. A tam byla celá z perníku. Ale celá, tam bylo všechno z perníku. Tam bylo z perníku, i například tam bylo z perníku. Teď nevím, ale hodně. Hodně to bylo. Například Heraklitový desky byly. A teďka Jenček s Mařenkou, takový chlap se ženskou, jdou v lese v noci, teďka tma, už je taky horko, už je taky, oni jdou, běžej, zakopnou, upadnou. Střih, milé děti, pryč od toho. Teď se podíváme raději někam jinam. Podíváme se raději do chaloupky, co se nám tam děje. Tam v té chaloupce bydlí taková babička, zlá už taky taková nepříjemná. Přímo ježibaba to je. Co se budu s babou párat? No a ta už taky čeká hosty, proto zatopila v peci. To už je jí takovej zvyk soukromej. Helgot, já nechal Jeníčka v lese zase. Co nám to tam dělá tady Jeníček v tom lese? On to nějak nemůže najít, nebo co? Ten už z toho ze zoufalství leze po strome. Jednu chvíli je z toho vyložený na větvi. Ale právě v tu chvíli, když je na té větvi, tak v dálce vidí najednou takovýhle, teda chtěl jsem říct malinký světy a rychle ze stromu dolů, šup dolů s Mařenou a rychle do chalupy, šupy, dupy. Babička jim otvírá dvířka u vrátek, následuje srdečně a upřímně uvítání, že... srdečně a upřímně po sobě s babiznou skočej. Ta babička jim ukazuje ten svůj interiér, že má to tam moc hezké, má tam ku příkladu také starožitný ten kurníček. Já nevím, co to do baby vělo, přeci jenom staříček už taky neví roupama, co má dělat. Ona prosím vás tomu Jeníčkovi nařízla prstíček, jestli prej už je dostatečně zdatnej. Pochopíte ten rozum stařecký zdat, přitom on byl zdatný, byl to takový pořízek. Naříznutý zdatný a teď oni do toho začali říkat. A jestli my bychom také nemohli nestrčili, alespoň dva prstíčky nemohli nestrčit. Smolíčku, pachlíčku, otevři nám svou světničku, za hory, za dolín. Nasaďte mi ty parohy!
4: Zpamatujte se, parohy máte doma. No, musíte to vrátit. No, chyťte se! No, chyťte, prstíčku se chyťte, prosím vás. No, od kurníčku znova. Kurníček.
0: Ona mu nařízla kurníč. On to říká. Jestli už je dostatečně zdatný. Kurníček šopá, to nedám dohromady. On, jak byl zdatej, jo, tak on z toho kurníku vlít jako slepice. Tam byla lopata takhle v obřa vedle tý pese, on tu lopatu popad, jo, a celý to tam přestavěl. Jsem si zase splet s nějakou jinou akcí. On tu lopatu... On tu lopatu popad, hodil na ní Mařenku. Ten už neříká nic, to je jedno. Ono s Mařenou už to taky nebylo k vydržení. Šup s ní do pece a teď si tam si žibabou žijou. Šťastný a spokojný, hodně zdravý. Všechno nejlepší do novýho roku. Mají se rádi a perník už mají taky plný zuby. Bylo to někde u Pardubic, ta baba byla o 15 let starší.
5: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
6: Mou

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
3: Čeští a moravští vinaři by měli v zahraničí sázet na jednodušší a zapamatovatelnější názvy. Doporučila jim to 20 světových expertů s prestižním titulem Master of Wine. Ta v září navštívila tuzemské vinařské oblasti. Například Riesling Vlašský by podle nich mohl na zahraničních trzích vystupovat jednoduše jako Vlašák, Upálavy nebo Frankovky naopak radí současné názvy zachovat.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno s 21 až 24 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek Pánský mlaty v Kobylí zve na večer s hudebnicí a spisovatelkou Evou Turnovou. Uskuteční se v pátek 2. října od 18 hodin v galerii Pánský mlaty. Eva Turnová působila jako baskytaristka v několika kapelách, včetně The Plastic People of the Universe. Píše knihy a básně a pravidelně vystavuje své obrazy. Přijďte s ní strávit příjemný večer v Kobylí. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
3: Město Váltice vás zve na Váltické vinobraní. Město Váltice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se

České vinobraní CZ. Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
3: Stavebně historický průzkum bývalého pivovaru v Kyjově ukázal, že nejcennější je přední část objektu. Právě ta je podle průzkumu nejstarší a historicky nejhodnotnější. O tom, které části chátrající stavby se nakonec zachovají, ale zřejmě rozhodne až nové zastupitelstvo po říjnových komunálních volbách.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno s 21 až 24 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
3: Společnost Baťa během příštího roku postupně ukončí výrobu v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku, kde provozuje svůj jediný výrobní závod v Evropě. Rozhodnutí se dotkne 92 zaměstnanců, převážně lidí z obce a okolí. Firma krok zdůvodňuje tím, že současný provoz už není za nynější situace na trhu rentabilní a potřebná přeměna výroby by se nevyplatila.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno s 21 až 24 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek Pánský mlaty v Kobylí zve na večer s hudebnicí a spisovatelkou Evou Turnovou. Uskuteční se v pátek 2. října od 18 hodin v galerii Pánský mlaty. Eva Turnová působila jako baskytaristka v několika kapelách, včetně The Plastic People of the Universe. Píše knihy a básně a pravidelně vystavuje své obrazy. Přijďte s ní strávit příjemný večer v Kobylí. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
3: Město Váltice vás zve na Váltické vinobraní. Město Váltice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit

Hraní.cz. Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Veselska.
3: Ve Veselí nad Moravou začala výstavba nového výrobního závodu společnosti Gritek. Firma, která vyrábí prefabrikované technologické budovy, ho staví v tamní průmyslové zóně. Otevření provozu plánuje přibližně za rok. Nový závod má přinést zhruba 70 pracovních míst a do budoucna by jejich počet mohl ještě růst.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno s 21 až 24 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Sune přítel smutností, sunát, kde se zpívá, kdo nedělá to, co já,

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
3: Čeští a moravští vinaři by měli v zahraničí sázet na jednodušší a zapamatovatelnější názvy. Doporučila jim to 20 světových expertů s prestižním titulem Master of Wine. Ta v září navštívila tuzemské vinařské oblasti. Například Riesling Vlašský by podle nich mohl na zahraničních trzích vystupovat jednoduše jako Vlašák. U Pálavy nebo Frankovky naopak radí současné názvy zachovat.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno s 21 až 24 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek Pánský mlaty v Kobylí zve na večer s hudebnicí a spisovatelkou Evou Turnovou. Uskuteční se v pátek 2. října od 18 hodin v galerii Pánský mlaty. Eva Turnová působila jako baskytaristka v několika kapelách, včetně The Plastic People of the Universe. Píše knihy a básně a pravidelně vystavuje své obrazy. Přijďte s ní strávit příjemný večer v Kobylí. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
3: Město Váltice vás zve na Váltické vinobraní. Město Váltice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na jedinečnou atmosféru vinařských Váltic a také na Terezu Maškovou, kapelu Vesna a Kateřinu Marii Tichou. Kompletní program najdete na www.valtickevinobraní.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
3: Stavebně historický průzkum bývalého pivovaru v Kyjově ukázal, že nejcennější je přední část objektu. Právě ta je podle průzkumu nejstarší a historicky nejhodnotnější. O tom, které části chátrající stavby se nakonec zachovají, ale zřejmě rozhodne až nové zastupitelstvo po říjnových komunálních volbách.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno s 21 až 24 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Máma rád, nemáma rád.
1: Ľúbi, nelúbi.
0: Máma rád, nemáma rád.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
3: Společnost Baťa během příštího roku postupně ukončí výrobu v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku, kde provozuje svůj jediný výrobní závod v Evropě. Rozhodnutí se dotkne 92 zaměstnanců, převážně lidí z obce a okolí. Firma krok zdůvodňuje tím, že současný provoz už není za nynější situace na trhu rentabilní a potřebná přeměna výroby by se nevyplatila.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno s 21 až 24 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Keď jsem išel kolem lesa, sova na mňa hukla, a já jsem sa tak polekal, až mě gaťa pukla. Za tu

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek Pánský mlaty v Kobylí zve na večer s hudebnicí a spisovatelkou Evou Turnovou. Uskuteční se v pátek 2. října od 18 hodin v galerii Pánský mlaty. Eva Turnová působila jako baskytaristka v několika kapelách, včetně The Plastic People of the Universe. Píše knihy a básně a pravidelně vystavuje své obrazy. Přijďte s ní strávit příjemný večer v Kobylí. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Město Váltice vás zve na Váltické vinobraní. Město Váltice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na

České vinobraní CZ. Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Výzkumníci a rybáři začali s odlovem ryb ze dvou lagun u novomlýnských nádrží, které využívají návštěvníci kempu v Pasohlávkách. Cílem je zlepšit kvalitu vody, kde se v létě opakovaně přemnožují synice a řasy. Odborníci se zaměřují hlavně na ryby, které rozrývají dno a uvolňují z ní živiny podporující růst synic.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes večer oblačno až polojasno, noční teplota 12 až 9, zítra na jihu Moravy oblačno, případně až polojasno, nejvyšší teplota přes den 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Autobusová zastávka Valtická Točna v Břeclavské Poštorné bude znovu běžně obsluhovaná. Kvůli opravě silnice na Valtické ji v posledních dnech některé spoje vynechávaly, přestože podle plánu měla zůstat v provozu. Město situaci řešilo s dopravcem a autobusy se tam mají vrátit. Výjimkou budou dny 8. a 9. října, kdy se bude na opravovaném úseku pokládat asfalt.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Dnes večer oblačno až polojasno, noční teplota 12 až 9, zítra na jihu Moravy oblačno, případně až polojasno, nejvyšší teplota přes den 21 až 24 stupňů.
0: Rádio Jih Cimbálka. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek Pánský mlaty v Kobylí zve na večer s hudebnicí a spisovatelkou Evou Turnovou. Uskuteční se v pátek 2. října od 18 hodin v galerii Pánský mlaty. Eva Turnová působila jako baskytaristka v několika kapelách, včetně The Plastic People of the Universe. Píše knihy a básně a pravidelně vystavuje své obrazy. Přijďte s ní strávit příjemný večer v Kobylí. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Město Váltice vás zve na Váltické vinobraní. Město Váltice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se

www.českévinobraní.cz. Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

za cestama pěsnička kotůla, dešuhaj s dívčatem hájem sa potůla. Bývají veselé, muziky hodové, v malovaných bůdách víno rubínové. To je kraj bohatý na lásku, na ludzí. Tam ťa pěkné dzívča hubičku prebudzí. Je tam jak v pohádce od našej mamičky, kde kráčáš dzedzinou do našej uličky. Je to jak voňavé prečňam

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Břeclav přijímá žádosti o městské dotace na sport a kulturu pro příští rok. Zájemci je mohou podávat do 15. října. Žádost je možné poslat pouze elektronicky přes portál občana města Břeclavy. Programy jsou určené na podporu rozvoje tělovýchovy, sportu a kulturních aktivit.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes večer oblačno až polojasno, noční teplota 12 až 9, zítra na jihu Moravy oblačno, případně až polojasno, nejvyšší teplota přes den 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
3: Kyjov chce získat peníze na nové pohybové hřiště pro děti od 7 do 14 let. Město proto požádá nadaci ČES o příspěvek z programu Oranžové hřiště. Jde o vítězný projekt participativního rozpočtu 2025-2026, u kterého se při přípravě ukázalo, že překročí původní finanční limit. Radnice proto hledá další zdroj peněz, aby se mohl projekt uskutečnit.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes večer oblačno až polojasno, noční teplota 12 až 9, zítra na jihu Moravy oblačno, případně až polojasno, nejvyšší teplota přes den 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek Pánský mlaty v Kobylí zve na večer s hudebnicí a spisovatelkou Evou Turnovou. Uskuteční se v pátek 2. října od 18 hodin v galerii Pánský mlaty. Eva Turnová působila jako baskytaristka v několika kapelách, včetně The Plastic People of the Universe. Píše knihy a básně a pravidelně vystavuje své obrazy. Přijďte s ní strávit příjemný večer v Kobylí. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
3: Město Váltice vás zve na Váltické vinobraní. Město Váltice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na jedinečnou atmosféru vinařských Váltic a také na Terezu Maškovou, kapelu Vesna a Kateřinu Marii Tichou. Kompletní program najdete na www.valtickevinobraní.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Výzkumníci a rybáři začali s odlovem ryb ze dvou lagun u novomlýnských nádrží, které využívají návštěvníci kempu v Pasohlávkách. Cílem je zlepšit kvalitu vody, kde se v létě opakovaně přemnožují synice a řasy. Odborníci se zaměřují hlavně na ryby, které rozrývají dno a uvolňují z ní živiny podporující růst synic.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes večer oblačno až polojasno, noční teplota 12 až 9, zítra na jihu Moravy oblačno, případně až polojasno, nejvyšší teplota přes den 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Autobusová zastávka Valtická Točna v Břeclavské Poštorné bude znovu běžně obsluhovaná. Kvůli opravě silnice na Valtické ji v posledních dnech některé spoje vynechávaly, přestože podle plánu měla zůstat v provozu. Město situaci řešilo s dopravcem a autobusy se tam mají vrátit. Výjimkou budou dny 8. a 9. října, kdy se bude na opravovaném úseku pokládat asfalt.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes večer oblačno až polojasno, noční teplota 12 až 9, zítra na jihu Moravy oblačno, případně až polojasno, nejvyšší teplota přes den 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zase.

0: ty můj najmilejší zádaň les.
1: A keď se bude s a ty

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: V nasledujúcich chvíľach vám ponúkame skrátený z ostrých vystúpenia známych českých komikov Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábusa v programe s názvom Výpredaj. Spoluúčinkuje hudobný skladateľ Miroslav Kořínek.
2: Dobrý večer.
3: Znáte Fibichův poém?
4: Od Fibicha.
3: Od Fibicha.
4: Fibichův poém od Fibicha.
3: Takže ano, takže ten vám teď tady přehrajeme.
4: To vlastně bude to taková zkouška.
3: My máme za 14 dní koncert v Domě umělců, takže to bude pro nás
4: znáte
3: taková.
4: Znáte pana Kořínka?
3: Kde Miroslav Kořínek.
4: Skladatel.
3: Ano. Prosím vás, já možná budu trošku prskat. V tom rádiu to nebude znát, ale pro vás, pro první řady je to trochu ohrožení, ale zase budeme mít krásný kontakt mezi hledištěm a jevištěm. Aspoň něco si odnesete, že jo?
4: Jo, aspoň něco.
5: Ukažte první tón, pánové.
3: Polohy.
5: Dobrý, držte. To naladíš potom.
4: Jo, to naladíme potom.
5: Tak jde.
3: Jo, je to dobře?
5: Jo,
3: je. Dobře, jedem.
5: Nehejbej s tím, je to dobrý,
3: drž ho. Já už teďka s tím nehnu.
5: Drž ho.
3: Já to držím.
5: Raz, dva, tři.

0: Prosím.
1: Jsou tady dva starší lidi, já a Otci Kaiser, tak vám zaspívám písničku, kterou jsem zpívával a vlastně zpívám do dneška v Ypsilonce a před lety zpíval Oldřich Nový. Nejlepší život má přece jen fantasta, to, co nemá, to si vymyslí. Však plánů všelijakých má nastat, většinou však nesmysly. Největší z nich ale vyniká mozkovou činností horečnou. Žigem tak sta metrů staví zámky z větru, když jde večer se slečnu. Kdybych já byl náměstíčník a ty náměstíčnice, po střechách bychom šli spolu v tmách, jak stíny dva ve světu měsíce. Bez obav, že v mléčné dráze s velkým vozem srazím se. Blíž a blíž k nebi, jak hvězdám víš, bych s tebou stoupal, bořím se. A kdyby se nad chtěla jsi mi dát polibek zde lásky bezedný, nemohl bych víc, než tobě říct.

0: Já si myslím, že bychom se vám taky měli trošku představit vůbec jako od našeho dětství až po stáří, takový stručný životopis. Já na to vzpomínám každý rok, když mám narozeniny. Přátelé, mě bude už teďka brzy 63. To je neuvěření, že jo, paní? Už to mi nikdo neřekl, že tak vypadám báječně. No, tak my vždycky na to vzpomínáme, když mám, jsem narozen ve znamení vodnáře, 26. ledna.
1: Od čeho?
0: Vodnáře. A tak tati vždycky vypráví, jak šel pro mě do porodnice, tak to popisuje, jak přistoupil k prvním dveřím, tam byl nápis hezké děti, zaťukla, říkal, dobrý den, já jsem Lábus, já tu mám na oddělení syna. Ne, počkejte, ne, na našem oddělení, ne, to musíte vedle. Tak šel k dalším dveřím, tam byl nápis děti. Ne, tam jsem taky nebyl, jak tušíte. Pak přistoupil k dalším dveřím, tam byl nápis ošklivé děti. Ani tam ne. A pak tam byly poslední dveře a tam napsáno Lábus. Jak vidíte, porod byl velmi těžký. Bylo to kleštěma, nebylo to nic příjemného. No tak jako děcko jsem byl takové jemně rozvedené, když od 6 let jsem chtěl být herec. Oldo, ty od kolika jsi chtěl být herec? Od kolika let?
1: Já?
0: Od 60, viď? No ale to jsou takový, víte co, děti, já si kolika také vzpomenu na mé rodiče, co si se mnou užili, protože to opravdu, to děti mají neuvěřitelné nápady, to samozřejmě všechny dobře víte, tak si představte, já třeba na chatě v létě, 10letý chlapec, v trenýrečkách, že jo, a najednou v zemi vosí hnízdo. Co mě napadlo jako 10letého chlapečka Jiříčka, že se pokusí to vosí hnízdo rozjezdit. No nastalo to, že jsem teda vzal kolobrendu a opravdu jsem to vosí hnízdo začal rozjíždět. No, samozřejmě, vosy se vyhrnuly z té díry v zemi a začaly samozřejmě do mých trenýreček štípat a bodat a bodat. Přátelé, já dostal snad 30 žihadel, to bylo něco tak strašného, že já jsem začal tak strašně řvát, teď jsem přiběhl na zahradu k mamince. Mami, mami, teďka matka, co se stalo? Teď jsem jim to ukázal. Táto, posem stal se zázrak. No co vám říkali, to měsíc, co mi to splasklo, ale opravdu něco strašného teda. Nebo jsem poradil bratrovi, to jsou taky nápady, aby si strčil fazolky do nosu, že mu narostou nádherný kytičky. Jemu bylo asi 5 let a on tam narala 20 fazol a my jsme obezli do Vinohradské nemocnice v létě. Takže to opravdu děti teda mají neuvěřitelný nápady, jo.
1: Ale ty jsi měl teda krutý dětství.
0: No.
1: A to tak dobře, když jsi se představil, já to řeknu ve zkratce.
0: No.
1: Oun z Liberec, zdyš, srpš, St. Konzerbr, Damu, Ausve, N, R, O, H, mezi tím BC.
0: No tak vidíš.
1: Strašně rychle to šlo. No.
0: Dokonce si představte, že jeden čas Y v divadle jsme byli, já byl předseda ROH a Holda místo předseda. To bylo krátce před revolucí, pak vypukla revoluce sametová. Tak to se vůbec nedivím, že to bylo. Vůbec nedivím teda. A teďka vám předadu takovou etídu začínajícího televizního hlasatele, vlastně má úplně první živé vysílání a má strašnou trému a vlastně zároveň končí. Takže si mě představte, kamera je někde tamhle, už se právě zapíná. Dobrý večer, vážení přátelé, jaký je dnešní večerní televizní večer? Opravdu pestrý. V 19.30 vysíláme deník ČSTTU. Vysíláme den. V 19.30 ještě vysíláme. V 19.30 vysíláme zprávy. Tak. Ve 20 hodin a... To je blbě napsaný. A něco? To bude první díl francouzského filmu podle Klasa Casta. Podle starého historického románu Viktora Huga Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu Ubožáci. Ve 20 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. Pak vás podovedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak Hervé. Mám zelení touche. Český manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. No a na závěr se rozloučíme zprávy. No a co nám připravil druhý kanál? Od 15 hodin to bude sportovní odpoledne. V prvé části budeme sledovat koule žen a prsa mužů. Neobráceně, promiňte. Ve druhé potom pražské přebody ve veslování. Ve veslování! Ve 20 hodin to bude americký film z prostředí mládeže hippies, paní Marianka, matka pluku. Ve 20:15 pátý díl trojdílného televizního seriálu. Příběhu notorické alkoholičky z protialkoholní léčebny Stříbrná pila. Potom se podíváme na původní televizní inscenaci hry ze života našich energetiků Mezi proudy. Dal to byl přepis známého románu Žila Verna, Děti kapitána emigranta. No a potom přenos opery Wolfganga a Mozarta. Známé skladatelské dvojice. John Dovany. Nebo někam má jít, nevím, kam má jít John, někam má prostě jít. No a potom to už budou zprávy. A ještě, jaké bylo počasí? Počasí včera v noci na minulý čtvrtek. Celková povětrnostní větry. Teplý fronta postupy ze severovýchodu. Ranní moč, ranní teploty, promiňte. Plus nebo mínus, odpolně plus mínus, nevím, jaké to bude. Setrvalý srab, stav. V Čechách místy, na Slovensku ojediněle. A ještě upozornění pro rodiče, Ve večerních hodinách se bude na některých místech vozovky tvořit tma. Srovnáme si správný čas? No, je přesně. Vážní přátelé, protože do dalšího programu zbývá několik hodin, vyplníme je reklamou. Minuta s reklamou. Bím!
2: Váňo, kde jsi? Natáško, kde jsi? Šibírko, kde jsi?
3: Jsem v každém mléčném bife, stojím 12 korun a chutnám všem.
2: Krásné je žít,
3: zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné, psiou svíně, já!
2: Tak Věruš, dělej, ten vlak nestihneme, ujede to.
3: Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy, mám 3 leta.
2: Tak sakra ženská, tak ni sebou.
3: Já nemůžu tak rychle.
2: No tak dělej, píjte šratici. Zrychlí váš krok.
3: Těžko.
2: Slovenská tlač do celého světa.
4: Ještě není čas, ne?
5: Ještě ne, já teď.
4: Co?
5: My jsme takhle právě, když jsme u těch hlasatelů a hlasatelek, tak nás různě napadaly takový různý, co by se všechno mohlo přihodit. Tak teď si ukazoval teda, když měl trému, televizní hlasatel. A pak jsme taky měli jednu etídu. A teď jsem zvědavý, jak budeš reagovat, když jsi dělal znásilnění televizní hlasatelky.
0: Tak budu znovu dělat to, co jste slyšeli, ale jako je to žena a stává se tam něco, se tam děje. Dobrý večer, vážení přátelé, jak je dnešní večerní televizní večer. Opravdu pestrý. V 19.30 vysíláme... No tak. V 19.30 vysíláme deník ČS... Vysíláme deník... Oh. Vysíláme zprávy. Ve 20 hodin a... Oh. Blbě napsaný, já to vůbec jsem tak rozrušená, že to nepřečtu. A něco? To bude první díl francouzského filmu podle podle starého historického románu Viktora Hugo. Iga. Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu ubožáci. Ve 20 hodin to bude druhý díl francouzského filmu. O těch chudácích z Francie. A pak vás provedeme klasickou operetou Florimonda Hervé. Je to francouzda kasi žervé. Mám zelení touše. Český manžel nic netuší. Pozad vysíláme se sniženou kvalitou zpěvo. Oho, kikriki!
5: Rekvizitář. Tak tohle to je Lidová ze Spráchenska. Říkáš, že se ti holkama nelíbím. Zkusím na poslední kartu dát. Něco krásného ti dneska slíbím. Nech mě, prosím, lhát. Růžovou ti krinolínu koupím, láskoma. A pozvu tě na senzační flám. Budeš jak v růžovém týmu se mnou, láskoma. Parket bude patřit jenom nám. Rytmus, byť můj nepřítel, se stane slohou mý. Doufám, že zvládnu taneční krok 3, 4 a ač nejsem básník, přesto vím, že rým hned vymyslím. Plný vzletu o tvém retu, který políbím. Na cestu kolem světa za 80 dní tě potom pozvu, jestli budeš chtít. Nebo ve stínu bíle rozkvetlých jabloní si necháme o šťastné lásce snít. Nač mi bude jen o lásce snění? Sen se mění s každým příštím dnem. Cesta kolem světa, no, pro mě není, ne, ne. Mám malé přání jen, a to? Nech si svoj krinču, nech si ten svůj flám. Orchestr i bez nás bude hrát. Do opuštěnýho mlejnu půjdem. A co dál se bude dít, nemusí nikdo znát. Jeden z mlýnských kamenů nám za lože poslouží. Abecedu lásky doufám znáš, no aby ne.

Já si myslím, že do tohoto koncertního sálu by se hodila klasická opera také. Ta tu bude sedět jak zadek na hrnci. Ano. Takže já vám předvedu teď ukázku z árie. Bude to vlastně árie z opery Giuseppe Verdiho Rigoletto. Budu zpívat pár tvé vody Mantovského a budu zpívat italsky. Takže pro ty, kteří umí italsky, ty si opravdu pošmátnou, teda. Skutečně. Učitelka zpěvu o mě tvrdila, že mám silně vyvinutý orgán. Já vás se to budu snažit teďka předvést plné své kráse a nahotě.

Soci questa mi torna granita, forse un'altra domanda. Yeah, forse un'altra domanda sarà. Yeah. Grazie, grazie. Ažli ve víno s Matejím hlavy, veď buj nedávý k tanci a hrám. Pod každým nadnou dívenku ladnou, měj se k ní mile, zavedi k nám. Měj se k ní mile, zavedi k nám, zavedi k nám, zavedi k nám. Já ale zahraj blbče. A zejde ráno v seznamu lásek, pak 10 krásek na

0: budeš překládat?
1: Budeš překládej, protože to je... To je ve francouzštině.
2: Zatím přistupuje francouzský chansonnier. Letru do debilo. Mikrofonu. Bere si nezbytné rekvizity, přátelé. To je pro posluchače rozhlasu. Popelníček. Má na hlavě čepici.
3: Debilo, vezu Olivier, žádná trojku, jo. Už... Je le vois cette clivien. Je vois cette tri. La main, je le vois cette vient. Le poche, je le vois centre. Les mains, je le vois. Je sens très des tibras. Les mains, je le vois, les mains, c'est trop du fond. Les mains, je sens très des pains. Les mains, je le vois, c'est moi. Je sens très des tibras. Les mains, je le vois, c'est dire. Je prends ça, trop du fond.
2: Chodím po Paříži a jsem nešťastný. Moje drahá Lize tam mě zradila. Asi skočím do Seiny nebo z okna. Ještě nevím kam. Ani nedopiju sklenku dobrého vína. Jsem zoufalý. Mám hrozné trauma. Proč se mě opustila, proč? My jsme se tak milovali ještě včera. 8 pozic jsme vystřídali během noci. Bylo tak nádherné. Proč to muselo takhle skončit? Lize, to proč? Já vím, že jsem ta starý trouba. Já vím, že je už přestal zbyt. Já vím, že mi nic nevím.
4: Ano. Drž hubu,
2: elektrosinity. Ano. Znám i jiné jazyky. Pokračuj.
3: No to nemá cenu,
2: ne, opravdu tak. Teď vám předvedeme otřesný příběh, co se opravdu stal. Otřesný příběh, který se přihodil Marii Joudové. Je to jedna z nás. A přece je tak výjimečná. Ano, já se pokusím o zvukové efekty a Oldřich bude celý příběh bude vyprávět.
3: Ale holky, fakt, jako neberte to na léku, ale opravdu, jako jo.
2: Jo, děkuji. Tak dobře.

0: Oldřich se připravuje. To je pro rozhlas, proto není vidět, co tam dělá teďka. Bere si papíry, kde má brailovým písmem text celého příběhu.
1: Když přijížděl autobus k zastávce Blčí háj, věděla Marie Joudová, že za pár minut bude doma. Těch pár minut znamenalo cesta od zastávky úvozem přes vykácený les. Kdysi se mu říkalo umrlčí. A to proto, že to byla v dřívějších dobách objevena holení. Objeveno holení. Někteří obyvatelé se tomu lesu vyhýbali a raději vážili další cestu po silnici. Také Marie přemýšlela, kterou cestu zvolí. Raději by šla po silnici, ale cítila se nesmírně unavená. Dneska byla uzávěrka. A trochu se zdržela v práci. Ani si neuvědomila, že čas pracuje proti ní. A tak jen se štěstím stihla autobus, aby jí dovezl k domovu. Půjde přes les. Rozhodla se Marie a prudce vylezla ze stupátka. Ještě chvíli sledovala odjíždějící autobus, než zmizel v dáli. A pak ji pohltila tmavá noc. Zhluboka se nadechla. Čerstvě vlhké lesní směsi. A pomalu vykročila k domovu. Měsíc ozařoval vrcholky starých hadrů. Starých hábrů. A jen tu a onde pronikl proužek světla hustým větvovým na lesní pěšinu. Několikrát se Marie zastavila a zaposlouchala se do podivného až hrůzu nahánějícího ševlení stromu. Vzpomněla si na včerejšek. Byla s holkama v kině. Dávali ptáky. Teď se je jasně vybavila. Její fantazie pracovala naplno. Když míjela remízku, zarazil jí podivný šelest. Ne, to bylo něco jiného než ševlení stromu. Teď se to ozvalo docela blízko. To, co Marie Joudová zřetelně slyšela, byly čísi kroky. Přidala do kroku, ale kroky byly stále za ní. Přehodila kabelku přes rameno, aby se jí lépe kluselo. Ale nové semišové boty na vysoké podpatku bránily rozhodnějším odrazu. Příště si určitě vezme tenisky. Jako malá holka je dostala k Vánocům. Jen aby jí nebyly malé. Ale na dlouhé přemítání nebyl čas. Kroky byly stále za ní a nebyly to jedny kroky. Celé stádo. Jako šílená se Marie hnala před. Rukama si klestila cestu před sebou. Ale zrádné větvičky šlály do očí.
2: Do prčec!
0: Náhle cítila, že ztrácí půdu pod nohama a tápe na prázdno. Chtělo se jí křičet, volat o pomoc, ale nemohla otevřít ústa. Byla v potoce.
2: Žbloňk!
0: Když se s námahou vydrápala na břeh, uvolněně si sedla do suché trávy, uviděla před sebou 6 siluet lidských postav. V ruce, co si drželi. Jedna z postav přijímala v rukou paličky a nohou vyčukávala bytový rytmus. Teprve teď Marie pochopila. Před ní stála skupina kroky, proto ty kroky. Na otázku, kudy do města, ochotně ukázala Davidovi směr. A očima sledovala skupinu kroky, jak krok za krokem odchází a mizí ve tmě. Ach, jak jsem bláhová. Pomyslela si Marie a s písničkou na těch od skupiny kroky kráčela k domovu.
2: Non-stop, já chci žít non-stop.
0: Konečně dorazila. Otevřela domovní branku. A jako jindy, taky dnes očekávala štěkot svého miláčka Azora. Ten se však neozýval.
3: Podivné.
0: Pomyslela si Marie a zamlaskala. Ozvalo se ticho. Zamlaskala tedy podruhé. Opět nic. Potichu.
1: potichu šla k boudě. Čím blížeji se přibližovala, tím jasněji a zřetelněji slyšela dusivé chrčení.
3: Arture! Arture! Arture!
1: Třikrát vykřikla Marie a zoufale se vrhla k boudě. Objevila ho. Ležel na znak, schoulen do klubka. Marie pochopila. Azor má půlnoc. Utvrdilo ji v tom i vzdálené půlnoční klinkání místního kostela.

0: opustil Azura a přistoupila k domovní dveřím. Při deváté prolice kabelky se Marie silně znepokojila. Stále nemohla najít klíče. Čím více pršilo, tím vydatněji se prohledávala. Věděla, že někde ty klíče být musí, ale nebyly. Snad 10krát vysypala kapsy i obsal kabelky na zem. Nemohla se smířit s myšlenkou, že dnes se už asi nevyspí.
1: No tak nech toho.
0: Ta představa jí doháněla k šílenství. A ani sama viděla, proč vzala za kliku, kde se povolili.
2: Ježišmar, co vyvádíš, prosím tebe?
0: Ano, fakt nemá celu.
2: Ale prosím tebe, tak by to se jenom stalo, jo, to se stalo tohle, ježiš, pojď sem. Ježišmar, ono to vždycky, ta chlapce rozruší, víte, že, ono to je, no tak, on vzichu, no, tak se vrať. Ježišmar, jadeš, no to je prostě, no to je, no tak.
3: To, co Marie Udová před sebou uviděla, když proce otevřela, by každému vyrazil dech. Před ní stál to je bordel. A co před ní stálo, se vážím přátelé dozvíte v dalším seriálu pokračování Marie Udová.
4: Ono se to lehce říká, ale je to těžký. Kdo nemá na automobil, musí chodit pěšky. Jako se má tahle Éna, tak kdybych se měl, ta dostala totiž k svátku.

0: kousíček od vlakovky bydlí jedna žena, kterou určitě budete dobře znát, protože ta žena se mnou hrála v pořadu Možná přijde kouzelník. A je to... A Jaruš, už to slyším v první řadě.
1: Jaruš, no
0: paní
1: jo.
0: Jaruš, ano. No, já vám musím říct, že hodně lidí se mě ptalo, kdo to je. Jestli je to opravdu moje žena, nebo i co to je, že? Jestli to moje žena, tak jsem popravdě říkal, že ne. Dokonce byly názory, že to je moje matka, přátelé, tak to teda prvné, že jo, to je jako...
2: Ona už se narodila, že byla malinká, tak takhle vypadala.
0: No, ona už byla takhle, ona dětství už takhle vypadala. Ale je to paní, která nemá vůbec profesi herectví, ona teda chodila se mnou do divadelního kroužku jako dítě, my jsme hráli v 15 letech ochotnický divadlo. A ona má úplně jinou profesi, ona je učitelka mateřské školky profesi, ona má peďák. No ale je to paní, které se dějou neuvěřitelné věci, protože ona sama má takový smysl pro humor a pro recesy, ale na ní se nabalují takové neuvěřitelné příhody. Tak třeba jedna z nich je, si představte, že to byl manžel někde mimo domov jednou takhle a ona, to děti ještě měla tři malé děti, ještě byla, to už je dávno, co se stalo. Bylo to někdy v prosinci a ona dostala k narozeninám takové digitální hodinky, které, když se špatně podíváte, tak si, když to zmačknete, tak se splete často jednička ze sedmičkou, jo, na tom číselníčku. No a ona jednou šla děti, uložila ke spánku, že jo, šla si lehnout taky. Na teď se v noci probudí, podívá, kolik je hodin a ona si myslela, že je 7:30 ráno, ale byla tma, prosinec, ale bylo bohužel 2:30 ráno. A Jarka, děti do školy, děti vstáváme. A nebo i děti, ta holčička, ta asi 12 letá vodila, oni měli školu za rohem v Praze Libni, toho malinkého chlapečka, toho vodila do školy, že jo. No a děti opravdu 2:00 ráno, si představte, Jarka namazala chleby s medem. A děti šly 2:00 ráno do školy. A jednou proti ním dva policajti. Teď se policajti zděsili, že viděli hrůzný obraz, dva školáčci. Děti kam pak? Do školy, my jsme dneska zaspali. No to snad ne. No děti, co? Kolik je hodin? No my jsme, no už je 8, my jsme dneska zaspali. No tak pojďte hezky domů. A kde maminka? Maminka je doma, nás teďka vyhnala. No nic, tak střih, že jo. Jarka ve sprše. To je vody teda, co spotřebuje, že jo. Pak prováděla frotáž půl hodiny, že jo. No a najednou zazvoní zvonek, tak šla otevřít, že jo, Jarka jde otevřít. A teď se zděsila, protože viděla policajty, že jo, a děti. Proboha, co se stalo? Maminko, kolik je hodin? No kolik to? 8, my jsme dneska zaspali. Maminko, kolik je hodin? No říkám 8. Teď se podívala, v předsíni měli skříň a na skříni byl takový budíček a tam bylo 2:10. Já jsem kráva, to je hrozně, nezlobte se. Teď je pozvala policajty do bytu, udělala jim kávu, poděkovala jim, bábovku jim dala. Pak policajti odešli, Jarka si šla lehnout, děti si šla taky lehnout a probudili se druhý den v 9:30 dopoledne.

čteníčko. Začíná už pátá část devítidílné četby na pokračování ze svérázného deníku Ostravaka. Jehož autorem je stále svou identitu skrývající Ostravak ostravsky. Jeho původně internetové zápisky do rozhlasové podoby upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu natočil režisér Miroslav Zelínský.

Včera už mi bylo o cosi lepší jak v pátek, bo víkend jsem skoro furt enem ležel, střídavě usinal, ve snu hodil mimozemšťany po zarubku ze zbíječku a ti se mi před očami měnili na zmenšené kopie té Osvaldové ze Superstar. No zabava jak cip. Potem jsem se zazbudil, chlempal čaj a žral prašky co 6 hodin. Žradlu jsem moc nedal, enem suché rohlíky. Však víte, jaká je chřipka svině. Člověk nemá chuť dýchať, natuž co si žrať. Sobotu se mi sem tam zdalo, jak by mi kdo si zvonil, ale zasem vždycky usnul. V nedělu odpoledně mě zbudil telefon. Volala mama, že mě zháňala v pátek v robotě a tam jí řekli, že jsem chory. Tuž mi volala v sobotu, ale celý den jsem to nebral. Potem mě zdrbala, čemu nezavolám, že by mi přišla co si navařit a vyprat spocené hadry. Tuž to je fajné. Vzpomene si na mě třetí den a ještě mě napomíná jak malého haranta, místo toho, aby přišla. Pravil jsem jí, že nic nepotřebuju a že mám enem spalničky. Tuž mi na to popřala, ať se pořádně vyležím a zavěsila. Pri spalničky. Tuž ta je inteligentní jak moderátor z Nevahy a Toč. K večeru jsem se už přestěhoval z ložnice do obývačky, bo po praškách se mi vždycky uleví a chtěl jsem se podívat, co je nového v té černé bedni. No ale hlavně, bo to propocené lůžko už smrdělo, jak když necháte risotto v hrncu týden na pecu. Už umím naspaměť celý televizní program a teď jsem si zařadil všecké ty stanice podle abecedy, bo ležet mi jde, ale jak mám zajít do kuchyni, jsem hned hotový. Akurát mě nasrali ve frontě magazinu, bo jakýsi hňub zahral škatule, hybte se a přeházal stanice. A včil je první nová a co já s tím? Zvyk je ocelové triko. Vraťte mi čete na první místo. Jak jsem propotil všecké dvě pyžama, co mám, vylehávám včil v trikách, co jsem na sobě neměl tak 10 roku a co jsem našel v šifoneře úplně v zadku. Ty bych si na sebe nevzal ani do sklepa, bo v nich vypadám jak reklama na staré časy. Hned jak se mi uleví, vyhážu všecké ty hadry, bo tam jsou aj také, co pamatuju Spartakiadu. No ale kdo ví, jestli se mi ještě kdy uleví. Čaj už mi leze aj ušami, tuž abych mu dodal trošku chuti, kipnul jsem si tam trošku slivky, prášky ne prášky. Filku jsem aj uvažoval, že bych si cosik přečítal, ale ty knížky jsou také těžké a já jsem utahaný, jak by jsem skákal po jedné noze na bazaly a zpátky. Tuž čumím na hybací obrázky a rozmýšlám, jestli už nemůžu být zavislák. Včera jsem se tež zadíval na jakýsi seriál na romantice, do reklamy daleko a mi se chtělo z tého čaja chcať, jak přepitému velbloudovi. Tu jsem se rozhlížel po obyvačce, jestli tam neleží jakási prázdná flaška. Hned jsem se zastyděl, bo tak hluboko bych neklesnul. Tu jsem dal hlasitost na plné kule, odbelhal se na hajzel, snažil se trefit s čajem do mísy a přitým čuměl přes otevřené dveře na televizu a hned potom jsem se zas odbelhal do pelecha. Tuž mi toho ani moc neuteklo, jak nepočítám těch paru deci na zemi. Horší jsou ale ty mikrospánky, co mě sem tam z únavy přepadnu. To mám potom promíchaný seriál s dokumentem o přírodě a včel, jak to vlastně bylo. Měl ten chachar poměr s tu černou vlásku anebo s tím kočkodanem. Tuž asi si ten čaj nebudu vylepšovat tu slivku.

Jak se naučit 4 čísla. Zítra ráno jdu do doktora na kontrolu. Tuž doufám, že mě v pondělí už pošle na šichtu. Ne, že by jsem tam spíchal, bo ti gizdi, co si tam valují šunky a robia, že robia, mi vůbec nechybia. Ale už je mi celkem fajně a z tého vyvalování doma už mi hrabe. Ráno jsem po prášku ještě na chvíli zalehnul a zbudila mě v 11 pošťačka akurát na další prášek. Nisla mi jakési krekomando. Jak jsem jí podepisoval ten lístek, jak si divně se zašklebila a odstupila o metr dozadu. Tu už jsem pochopil, že ty hadry, co v nich hnipu, už by zasloužili vyprať, anebo spalit. Rekomando byl nový pipin ku platební kartě. Tuž do dupy. Moje staré číslo už jsem za těch paru roků měl vyťukat na bankomatu a jak by mě zbudili o půlnoci a včil mi zas robia maras v pale. To zas budu půl roka u priora vzpomínat, co to mám za numero. A jak se 3 razy pomylím, zas budu stať řadu v přivoze ve spořce, kaj chodím rad jak cip. Raz mi stamať volala baba a priže pro mě mají jakéhosi osobního bankéřa či kterého šlaka. Hned jsem si představil chlopa jak Bruce Willis s kufříkem přikurtovaným k pazuře a v ním všecké moje chechtaky, jak za mnou chodí jak zamilovaná veverka. Vysvětlovala mi, že to je trochu inač. Zoptal jsem se té robky, na co by mi to bylo a trochu pyšný, že si vybrali zrovna mě. Jsem se aj zoptal, kaj na mě přišli. Začala mě přesvědčovat, že to je výhodné, že nebudu muset s každou capinu stať v řadě, ale že zavolám, domluvím se na hodinu, přijdu a hotové. A že si mě vybrali enem mě, ale náhodně různé další chachary, co o nich mají účet. Třetí zastupcem druhého náměstka ředitela OZO počínaje a starým Demeterem z Kuřího rynka konče. Tuž to by trochu spadnul hřebínek, ale znělo to fajně. Jak mi ale paru razy zežral baňkomat kartu a já jsem té robce volal, že se bez chechtaku, které nutně potřebuju, a jestli mi tu kartu přinese zpátky ona, neměla už taký milý hlas, jak na počátku. Tuž co se dá robiť? Však jsou to jenom 4 čísla. Mám volný víkend, tuž si to budu vryvať do paly. A při nejhorším si to napíšu fixem na druhou stranu.

robte dobré skutky, dostanete do budky. Včera jsem byl konečně na šichtě. Sice dlouhé pochody mi ještě moc nesvědča, ale mezi partiu jsem se cítil lepší jak doma, bo tam už jsem si ku koncu připadal jak v hrobce. Ráno na zastávce všecko přistarím, ale ku podivu mi ty závody v přetlačování a v běhu na 10 metrů přes překážky nevadily. Těsně před volným sedadlem mě předběhnul taky mladý turista s batohem na hřbetě, ale čert ho vem. Po mně stejně ještě bolela řič ze soboty, tu jsem radši celou cestu stál. Sobota stala fakt za to. V sobotu jsem si užíval po obědovu siestu. Lapil jsem si tak u okna, srkal Turka čučel ven, jak tam litají také fajné nadýchané vločky. Jedna se přilepila na okno, tuž si říkám, to jsou borci tam nahůře. Kura, to jsou majstři. Možná bych u té přírodní televize aj zachrapal, ale naraz zvonek. Sousedka z přízemí. Taká fajná pohádková babka. Úsměv jak ředitel stražné věže a prý, jestli by se mě byl tak hodný a nepomohl jí s uklidem sněha před barakem. Na ňu je týden a ona předevčírem už klhla na ledě a dobila si koleno. Tuž čemu ní? Sice se mi po chřipce moc nechtělo, ale však dobrý skutek se hodí, no ní? A navíc, co je paru vloček pro chlapa jak já? Poděkovala a odspíchala k výtahu krokem milicionáře na 1. maja po nabitým koleni ani památky. Tuž to mi bylo podezřelé, ale co? Oblek jsem se jak Messner, bo venku bylo -28, ale ten teploměr nemůžu brát moc vážně, bo jak jsem raz zkušal na maminu radu zavařovat okurky, asi jsem ho dodrbal. Vzal jsem hrablo dole na chodbě a vyšel před barak. Asi jsem se měl vzat pořádné buty, ani domace korkové cukle od ťamanu, bo enem jsem šlapnul na chodník před domem, řiď burger jak Romanov a už jsem brusil kostrč. Kolem šly zrovna dvě také fajné dvacítky, tuž jsem se přes ty mžitky před očami usmal a pravil, že let je fajný a že asi se vrátím pro brusle. Asi mi to nespolkli, bo se začali řechtať a pravili cosi o navalených duchocach. Postavil jsem se na nohy a zaril hrablem v tým bílým betoně a jsem ho malem zlomil. Tuž do dupy to je tvrdé, jak ten citron, co jsem před půl rokem zapomněl vzadu v ledničce. Chvíli jsem se trápil s tu bílou sračku, ale po půl hodině, jak mi prokopaná cesta zazapadala, jsem se rozzuřil, proklel ty pajtaše nahůře a zkoušel mavať hrablem ve vzduchu, abych ten maraz odmetl ještě než dopadně na chodník. Malem jsem sejmul tu nadrženou susedku, která to naštěstí pochopila jako výzvu a pozvala mě na večeru. Tuž ale taky zúfalec zas nejsem. Za další čtvrt hodinu už jsem měl síly jak bager z prasklu převodovku, tuž jsem zapnul mozek. Na to se musí inač. Naštěstí je v baraku pytel ze solu, tu jsem ho dotáhnul ven, dvakrát sebu ještě jebnul a nakonec to úspěšně posypal. Nejsem žádný harpagon, tu jsem se při sypání pořádně rozmachoval. Jak na svinu šla právě kolem taká stará kožuchová manekina s takým tým čoklem, co se vleze do kabelky a i s klíčami a putřenku a v nouzi zastoupí chlapa. Baba začala řvat jak gubarev, když mu Remek mačkal špatně knofle a pes kvičel jak špatně trefený bravek, bo posypová sůl v očach, to je maras. Schoval jsem se ve vchodě a počkal, až půjde do dupy. Ta čtvrhodinka akurát stačila. Já jsem si mezi tím přečítal všecké novinky na vyvěsce, na které jsem nikdy neměl čas. A sník mezi tím pěkně natal a potom jsem enem tu hnusnu rozměklu sračku hrablem zhrnul, hned jak jsem se znovu postavil na nohy. Sklidil jsem bebechy, vytáhnul mříž na buty, která mi sloužila jako pojistka dveří a valil vytáhem dom do tepla. U dveří mi zatlo. Kura, kaj mám klíče? Třikrát jsem se prošacoval od čapky až po ponožky jak teplý celník. Já vůl jsem jich zabuchnul doma. Co včil? První mě napadlo zavolat hasiče, ale vzpomněl jsem si, jak raz navalený Laďa, ten, co se motá kolem těch novin, vypravil také storky s hasičami, že ho podezřívám, že má s nimi smluvu a jak není o čím psát, tu jezdí s nimi na výjezdy. A že by se mi dvakrát chtělo vidět se místo té pravidelné zoo na koncu novackých zpráv, tuž to ní. Pravil jsem si,
že zkusím tu babku, kvůli které se mi to vlastně stalo. Zazvonil jsem a čekal. Za chvíli mi otevřela naježená zamračená čarodějnica, o které jsem si chvíli myslel, že je to kdosi kiny. Jak jsem se jí zoptal, jestli nemá jaké si k nařadí, tuže pri ní a že čemu otravuju ju, a obtiskla mi kukátko na ksicht. Ľudia jsou svině vděčné. Tež mě napadlo, že bych to zkusil po balkonách, ale v té kose bych tam bez tak přimrznul a už jsem se viděl druhý den v Blesku s titulkem Ostravský Spider-Man. A navíc nemám balkon. Tuž nezbylo mi nic jiné, jak zajíst za mamu, bo ta má ode mě klíče. Ještě, že meška tak blízko, ale v těch cuklách to stejnách byla dálka jak cip. Naštěstí se celkem rychle obalili sněhem, tuž jsem aspoň nevypadal napadně. Mama mě první sprdla, jestli jsem blbý, že chodím po venku v papučách a potom ještě čemu nezavolám, než přijdu, že by zrobila buchtu. Než by se mi to vysvětlil, radši jsem zbalil klíče a valil dom. Na dobré skutky se už můžu vysrať. No ale možná, že si mě ta babka spletla s kýmsi jiným.

nedělní oběd u našich. V sobotu se mě asi mamě zželelo, jak mě viděla v těch sněhových papučách, tož mi večer volala, jestli nechcu přijít v nedělu na rodiny oběd. Potom mi ale došlo, že možná jenom chce zpátky ten kastrol, co mi pojčala s tím žradlem, jak mi donesla ten dopis vojny. Ráno jsem ho oškrabal od těch plesnivých zbytků, ale moc to nešlo. Tu jsem to hodil do vany a pustil na něho sprchu. Mezitím jsem rozmýšlel, co si obleču, bo včerejší orientační běh sněhem v pantoflách zanechal následky. Mám rýmu jak cip. Jak jsem se prohrabával hadrami v šifoněře, polovičku jsem vyhazal na zem. Bo jak jsem viděl ty hadry z katalogu Zima 75, rozhodnul jsem se, že se budu oblíkat modernější, ať si o mě robí nemyslá, že jsem starý cip. Jak jsem se tak tím hrabal, zjistil jsem, že většinu těch hadrů, no skoro všecké, mi kupovala mama a i když ona vždycky tvrdí, že to je největší moda, mi to až tak nepřijde. Zabalil jsem ty nejhnusnější kusy do igelitky, přihodil kastrol, který si plaval v ucpané vaně jak Leonardo a neane se svině odmočit. A vyrazil jsem. Před barakem jsem chvíli uvažoval, že bych ten připečený hnus vyhodil a jistými hadrami, bo to zas bude keců, že se mě pořádný jak prase. Ale kdybych přišel bez hrnca, tuž to bych mohl na řízek zapomnět. A bez tak je ten bebek ještě zvěna po babce. Jak jsem tam tak dumal u kontejnera, ze dveří vyšel Marcel, však vítě kamoš od Jarina z DVD půjčovni, s hráblem v ruce. Na půl huby jsem prohodil, že to je hnus měť týden, jak tak valí sněhem. Nasraný, jak bez ruky šachista mi řekl, že on týden nemá, ale sousedka z přízemí ho poprosila, jestli by to nevzal za ňu, že má cosi k znohu. V duchu jsem se řechtal jak šemík před přistáním a než jsem odešel, poradil jsem mu, ať si potem k ní zajde na štamprdlu, že ona ho určitě rada odmění. Jak jsem dorazil k mamě, už tam byla celá ta naše familia. Sekřiny děcka byly slyšet až do přízemí. Pozdravil jsem se se všeckými a nenápadně schoval kastrol v kuchyni mezi ostatní hrnce a ještě pro zicher jsem ho narval do většího hrnce a zakryl přikrývku. Potem jsem se zašel do křesla v ložnici a robil, že tam nejsem. Na boku šifonéra visela nažehlená havířská uniforma a do štajgrové řítě. To foter bude měť za sraz staré partie z roboty. Raz za čas se tak u nich slizají, jak bezdomovci na hlavním nadraží a vzpomínají na staré časy, jak ještě za Komančů byli mistři světa. Všetci vždycky přilezou v uniformách a to potem vypadá jak na soutěži, kdo na sebe narve co nejvíc hornických hadrů. Většinu mě mama pozve, abych je po té akci rozvezl dom. To si vždycky vyslechnu ožralých keců o tým, čemu jsem lez na školu a nešel do rubání a robil jsem fotrově ostudu. Skoro měsíc před tým táta leští knofle a na rameníky a pokaždé nemůže nic najíst. Ještě, že už tam nemeškám, bo to aspoň nemůže svést na mě. Konečně žradlo. Dojet sem polívku, při které se celkem nic nestalo, krom toho, že mala od segry přelívala polívku staršímu brachovi do talíře a ten do ní pluval a sledoval, jak ty chrchle robě ostrovy a vykřikoval Nový Zéland nebo Grónsko. Zas machroval, co se ve škole naučil, pajtaš. Nejstarší synovec, ten upřímný, vysvětloval mamě, že potřebuje do školy nejnovější model komputera. Mama ho sledovala tak, jak vždycky, přitom kývala hlavu a zároveň radila segře, co má vybrat z jakéhosi nového katalogu těch ženských sraček na gzicht. Otec v klidu žral řízek, sledoval mě jak kobra králika a potom na mě vybafnul. Kaj si zašantročil moju helmu, gizde, a priže jsem si ju v letě půjčoval na kolo. Tož či jsem hňup, abych jezdil na kole z hornickou přilbu? Segra místo, aby se mě zastala, enem si přisadila. A priže mě s ňu fakt viděla na kole. Mezi fotrovým pohledem a řezaním řízka jsem rozmýšlel, kaj bych ju tak asi dal. Po obědě jsem se poflakoval kvartýrem a nakukoval do skříní, kutů a polic, jestli tam někde není. Helmu se mě našel, za to jsem objevil svoje radio, o kterém kdysi k mama tvrdila, že se jí rozbilo. Nakonec jsem zabrusil aj do svojeho bývalého pokoja, který je včil přerobený na dětský pokoj. Posegraj tam častější jak v robotě. A vida. V obrovské kysni hraček
jsem tam našel červenou přilbu s černýma tečkami. Hned jsem valil tatovi sekřině děcka na bonzovač a měl jsem z toho pocit, tak jak zaremba při přebírání zlaté, až do té chvíle, než z děcek vylezlo, že tím balakrylem jsem jim to natíral já. Jak měli před Vánocami maškarní besídku a já jsem se stavil navalený k sekře s dárkami. Jak jsem se tam přestal cítit jak doma a radši jsem vypadnul. Před barákem jsem sebu jebnul, bo Marcel to jaksi mě zvládnul. Jak jsem vlezl do vchodu, slyšel jsem tu symetriku, co zaměstává susedy odmetaním sněhu, jak řve na Marcela, jestli není blbý, že kaj by ona vzala štamprdlu a že tu vodku si schovává pro syna. Dom jsem šel radši pěšky.

0: skončilo dnešní počteníčko. Poslouchali jste páté z 9 zastavení nad deníkem Ostravaka, jehož autorem je záhadný Ostravak ostravsky. Tuto četbu na pokračování pro rozhlas upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu v roce 2005 natočil režisér Miroslav Zlínský.
1: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
2: Dobrý večer.
3: Jste určitě poznali, že to není žádná pozůstala, ale tady zůstala Jana Švandová.
2: Tak ještě jednou dobrý večer.
4: Tak můj lodi do Malagy, já můj lodi na všem strany.
3: To je zima, co?
4: To je kosa. To je šílený.
3: Že já vůl nezůstal pěkně v teplíčku na primátorovi Dittrichovi.
4: No ale počkej, čet si včerejší noviny. Primátor Dittrich normálně šel ke dnu potopa. Turisti utopení a orchestr ten šel dolů celý.
3: To snad není pravda. No tak to máme docela kliku, že jsme na Titaniku, ne?
4: No to jo.
3: Já jsem se začal hrát tu moji pecku, ne, takovou tu 1, 2, 3, 4. Štečku, vy jste v služke. Kdem ty dechny. Hele, Racek. Hajzle. Na křídlo. Ty se na to mydlí, viď, ale... Ještě, že to je nepotopitelný, člověče.
4: Člověk, to je taky jsou, není problém, ale...
3: Je jich málo.
4: Všim jsem si málo, no.
5: A pánové,
3: když jste tady, to bychom se rovnou mohli zeptat.
5: Ano,
3: na co? Když jsme se ptali, jako proč se to jmenuje?
4: Proč se to jmenuje Titanic?
5: Titanic?
3: No proč se to tak...
4: Z Titanu?
5: Ne.
3: Že jo, tak Britannic je z Británu a Olympic z Olympu, ne?
5: Pánové, kvůli tomu tady nejsem. Jste poslední, kterým jsem to ještě nezdělil. Mám dvě zprávy, jednu dobrou, jednu špatnou. Kterou chcete slyšet?
4: No, špatnou.
5: Špatnou. No. Ano, je mi velice líto, ale musím vám oznámit, že před námi několik kilometrů je obrovský ledovec, kterému se nedokážeme vyhnout. Narazíme do něj tak nešťastně, že nám rozpáře bok v desítkách metrech.
3: Ale no.
5: Ano. Naše anglická čerpadla, která jsou samozřejmě nejdokonalejší na světě, ovšem vodu neodčerpají a loď se potopí asi do 2,5 hodiny. Než přijede pomoc, utopí se asi 1500 cestujících, samozřejmě včetně orchestru, což se obávám právě vy.
3: A to dobrá.
5: Američané nám za to dají 12 Oscarů.
6: To je náhoda.
7: Pane, jak bylo vaše jméno, já jsem zapomněl.
6: No Vrána přece.
7: Vrána, pravda, Vrána. No víte, už málem zapomněl, jak se jmenujete.
6: No jo, to nic, no. Hlavně, že jste mě ještě poznal.
7: Jo, to bych vás nepoznal, no, prosím vás, jak jste řekl Vrána, jsem hned věděl, že vás od někač znám.
6: No jo, právě. Vždyť už se známe tak dlouho a tak dobře, že?
7: No,
6: ale s tou vaší pamětí se to nějak horší, ne?
7: No tak jenom na jména, víte, to byste nevěřil, pane. Pane Brabec.
6: Vrána.
7: Vlastně Vrána. To byste nevěřil? No víte, já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
6: No to nic, no, to víte, stárneme všichni, no, já taky.
7: Ale co pak, to by nebylo to nejhorší, ale představte si, já jsem vám byl, to by nebylo to nejhorší. Víte? Já jsem vám byl včera u doktora.
6: Jo.
7: A on mě řekl, že mám nějakou nemoc.
6: No to je horší.
7: Něco jako z porcelánu, nebo něco takového. Ne, počkejte, ze skla. Říká.
6: Ze skla?
7: Nějak jako sklo. Sklo.
6: Jo, tak a sklerózu.
7: Sklerózu. Jo, tak nějak to říkám. Mě vám někdy něco napadne v hlavě, víte?
6: Jo.
7: Mě většina věcí vždycky napadá v hlavě. No a chci to vám říct, a najednou koukám, už to nevím.
6: No jo. No tak to je právě ta skleróza, pane.
8: zelenou krev.
7: No jo, a to bývají v hlavě, jo?
8: No jedině v hlavě, protože to je ztráta paměti.
7: No jo, tak to bude ono tohle, no. No. A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
8: Jo.
7: Jména, čísla. Čísla teda? No a to třetí už jsem zapomněl. Ale... No, to byste nevěřil, pane Slavík?
8: Jak... Vrána.
7: To byste ne... Co?
8: Vrána.
7: Vrána? A co, letěla tady nějaká? No, ta...
8: Ne, já se jmenuju Vrána.
7: Já jmenujete, Vrána. Má takový ptačí jméno, má.
8: No, no to nic, no a my jsme mluvili o té vaší skleróze.
7: Jo, mu to ano, tak zkrátka, dobře. Jsem chtěl říct, co jsem to říkal, nevíte?
8: No tak stěžoval jste si na vaši hlavu.
7: Na hlavu, že jo, no já. A víte, už mě šediví, no já. Taky, no.
8: Ale vy jste mluvil o té vaší špatné paměti, pane Okrle.
7: No jo, tak paměť mám taky špatnou. Jako představte si, já jsem byl včera u řezníka, víte? A chtěl jsem si koupit 10 deka sklerózy.
8: Cože?
7: A 10 deka, no vidíte, co mi to zase ta tlačenka dělá? No to je, co mi to zase ta...
8: No tam... ta,
7: jak se to jmenuje, co mám?
8: Skleróza.
7: Skleróza, no co mi to zase dělá, no vidíte. Zkrátka a dobře... kde jsem to přestal?
8: No říkal jste, že jste byl u řezníka.
7: Jo, u řezníka jsem byl, víte? Jo.
8: No.
7: No a u jakého řezníka jsem neřekl?
8: No, to jste neřekl.
7: A já jsem totiž dva, víte? Ten jeden to je sochař.
8: A no tak... dobře, no. Vy jste říkal, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
7: Jo, tlačenky, aha, tak to je ten druhý, to je ten krejčí. Zkrátka, tak chtěl jsem si koupit 10 deka tlačenky, víte?
8: Jo.
7: Protože jak si... počkejte, proč já vlastně tu tlačenku chtěl koupit, nevím?
8: No tak asi k jídlu, ne?
7: K jídlu? No jo, k jídlu, ano, k jídlu jsem chtěl koupit k jídlu. Jak to víte?
8: Tak to vím, no. Tlačenka je si myslím přece k jídlu.
7: No tlačenka je k jídlu, to se jí normálně takhle jako třeba salám nebo
8: no, ano,
7: tlačenka.
8: Ano, správně.
7: To vy nevíte tohle?
8: Jsem, že to vím.
9: Nebylo, to bych se divil.
8: Já vím.
9: Tlačenka, neví ani tlačenka, no.
7: No zkrátka, dobře, zkrátka, kde jsem to přestal, co jsem říkal?
8: Říkal jste, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
7: Jo, 10 deka tlačenky jsem si chtěl koupit, víte? Pač manželka chtěla dělat svíčkovou.
8: Svíčkovou z tlačenky?
7: Co?
8: No jestli chtěla dělat svíčkovou z tlačenky.
7: Z tlačenky?
8: No.
9: Já nevím, z čeho to chtěla dělat, víte, asi do vaření nepletu, no.
8: No to je špatný, pane Okrle, když už jste takhle popletený. No já už musím jít, tak... Já, a kam pak vy?
7: Já? Ale já jdu tady, jsem do toho tady. Do... Tady vedle toho, vedle... Tady jak je to... Kousek tady. No, je vlastně tam jsem byl včera, já jdu dneska jsem byl tady jdu. Do toho jdu tamhle, do té...
8: Do samoobsluhy?
7: Ne, tam kousek vedle, tak spíš tam kousek tam...
8: Jo,
7: ne, ne, počkejte, sem jdu vlastně do toho... Ne, tam taky, kam já to vlastně jdu, nevíte, kam já jdu?
8: Já nevím.
7: Počkejte, já to mám někde napsaný, manželka mi to vždycky napíše, já jsem zapomněl vám úplně kam...
8: Tadyhle máte nějaký
7: list. A jo, tadyhle, no jo, tady to mám, ano. Počkejte, já to musím hnedký... Co to stojí tady? Já jsem to mám trošku špatně.
8: Lístek v pravé kapse saka.
7: Aha, no jo, to já mám jenom napsaný, kde ten lístek mám hledat. Tady to mám, jo. Tady to mám. A taky není, to je zase ten telegram. Si představte, jsem dostal telegram od sestry, že se jí narodilo dítě, víte? Ani mě nepíšou, jestli je to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem strejček nebo tetička. Víte, kam já jsem? Tam já jsem to dal, já to měl na takovým jemným papíře. Mě už jim, tak to už nemám. Do mě něco sežral pes, víte, já mu s tím utřel hubu.
8: Poslyšte, já nemáte to připsaný na tom telegramu,
7: Na tom telegramu, ano, počkejte.
8: Že tam máte něco rukou, tak...
7: No jo, tady to je, ta manželka mi to napsala na telegram, no jo. Počkejte. Zajít za panem Vránou dluží nám 1000 korun. No jo, tak to už vím, no, mám zajít za nějakým panem Vránou. To nám dluží 1000 korun. To jsou lidi, víte, no. Tak já naschledanou, já musím jít.
10: Naschledanou.
7: No, jak bylo vaše jméno, pane?
10: Stehlík.
7: Stehlík, pravda. Já vím, že nějaký tak jste a nikdy nevím, jaký.
1: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy. Hezký večer.
11: Děkuji. No koukáte, co? Minule laciná, plytká zábava. Frky o ničem. A dnes? Dnes to samý, ale s muzikou. A jak je u něčeho muzika, tak je to vždycky dobrý, protože, rozumíte, muzika ta poznáš, muzika ta dělá radost člověku. Ale my jsme přemýšleli, co jsem jako do Hlinska, rozumíte? Říkali, co přivést, jaký program. To není jednoduchá věc. My říkali, tady jste fančmekři. Jsme hledali, rozumíte? My říkali, musíme vymyslet něco, o co bychom se mohli opřít, aby to bylo kvalitní. Hledali jsme v historii. A našli jsme něco, o co se náš národ může opřít, přátelé. Ano, je to zborový zpěv. Už Žižka zahnal své nepřátele zpěvem. My jsme šli v našem pořadu ještě dál. My dokážeme zpěvem zahnat i přátele, ale to nebudu předbíhat, to všechno za chvilku uvidíte. Zborový zpěv, to je taková škoda, že to vymizeli. Dřív se zpívalo, pořád šlo se do práce, zpívalo se v práci u soustru, zpívalo se, že po práci na brigádu zase furt se zpívalo. Ten zborový zpěv je škoda, že vymizel, opravdu. No, paní, kdyby jste si třeba naposled zaspívala Kaťušu? Minulej týden, tak ne vy, někdo jiný. Ne, víte, jak to myslím. Je prostě škoda, že vymizel zborový zpěv. Co říkáte? Slyším dobře, že vy teď tady se mnou byste si chtěli zaspívat, ale ne. To jste mě zaskočili, vy lišky počitý. Hele, a víte, že já shodou okolností a náhod tady jednu takovou skladbu mám, teda to mě opravdu. Jmenuje se Zpátky do Evropy, je to stará krušnohorská lidová píseň. No tak jo, dobře, tak si zaspíváme spolu, no ale, hele, jenom refrén, jo, aby jsme to nepřeháněli. Na začátek jenom refrén. Refrén se zpívá holary, holary, marky a dolary. To, když dovolíte, bych si zaspíval sám, aby nebyly problémy. A společně zapijeme text jíst se chce, pít se chce. To jde napříč politickými stranami, to je apolitický. Takže ať jste tady z jakékoliv politické strany, myslím, že by to neměl být problém. A... Promiňte, když jsem tohleto řekl třeba v Ostravě, tak ty zařvali, že malému lítla střecha. Vy jste tady všichni najedený a vypití, napití. Soustřeďte se, prosím vás, už začal program, soustřeďte se. Tak na vás v první řadě jsem samozřejmě nesázen, že ne? Smetánka, boháč. Podnikatel, už nevíte, o čem hovoříme. Ale chudina vzadu, tam měla zařvat. Koncentrujte se, prosím vás. Už to začalo, už jsou dveře zavřeny, už nemáte kam zdrhnout, tak koncentrujte se hezky a vás bych v první řadě požádal, zapomeňte na ty podnikatelské večírky, rozumíte? Zkuste si vzpomenout, když jste začínali, tvrdá skýva, jak vám drhla. Bez bublinek šampaňský se jmenuje voda, vzpomeňte si na to. Jo? Takže jíst se chce, pít se chce. Pozor a... No hele, mě to je jedno, já mám času dost. Jestli tady chcete mlčet a sedět tak dlouho, dokud se bude topit, tak mi to stáhnem. Jíst se chce, pít se chce, zkusíme a... Dobrý jo, ale sami jste slyšeli, to srdíčko v tom není, nebojte se, je to, rozumíte, je to váš názor. Hele, jestli tady někdo sedí z vedení města, musí mít pocit, že se blíží defenestrace. Pojďte, zkusíme ještě jednou. A...
12: Jíce!
11: Ne, ono!
12: Jíce!
11: Skvělý! Víte co? Až zase bude nějaká revoluce, začne v Hlinsku. Jste výborný. Vy jste tak dobrý, že vás nebudu učit ani melody. Hele, stará krušnohorská píseň. Pozor, připravíme se. A... Optimistická. Cítíte, jak z těch beden se na vás line ten optimismus? To je ono, přátelé. Tak. A je to, hele, všimli jste si, není to statický, je to s pohybem a já jsem výborný tanečník, bacha. To je vlastně takový klip divadelní, by se dalo říct. Hele, co ten tanec, já jsem výborný tanečník. O mě říkají, že tancuji jako harapes. Ano, no oni teda spíš říkají, že tancuji jako když hárá pes, ale nevadí.

No hele, skvělý jste, to je ono, rozdejte to, užijte si to za těch 20 korun, nebo co stál lístek. Klidně, hele, můžete zkusit i jiný způsob zábavy, třeba ten bavorský, jestli znáte, ruku kolem ramen souseda a hejbáme se v řadách. Tak, to je ono, hezk, kolem ramen, pane, jsem říkal, ne do výstřihu.

0: správně, tak nekabojte obočí. Skvělý jste a já vám děkuji. Děkuji, hele, to je nádherný. Ale víte, jak to vždycky v životě bývá? Jen to začne být veselý, už mám pro vás smutnou zprávu. Nebudu na tom jevišti sám. Ano, paní, je to tak, už se nám to začalo rozjíždět. Začala být zábava, najednou buch a je to tady. No, to, co se za chvilku vedle mě objeví... Ne, hele, já to nebudu zdržovat. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal na jevišti vizuálního komika Josefa Aloise Náhlovského. To je to, co právě přichází. Dobrý večer.
1: To je jiný kafe, než jste přišel vy.
0: Já jsem nositel kultury.
1: To mě jedno. Dobrý večer, vážení přátelé. Já jsem taky rád, že jste přišli v takovém hojném počtu, to se divím, že v dnešní těžké době jste si utrhli od huby a přišli jste na takovou kravinu, jako je tady ten...
0: Alois! Já jsem ti vysvětloval, že to, o čem se bavíme v autě, nepatří na jeviště.
1: Ano, přátelé, tohle to nepatří na jeviště.
0: Ne! Pořad samozřejmě patří.
1: Pořad patří.
0: Ano.
1: My nepatříme.
0: Víš co, zjednoduš to, jenom pozdrav.
1: A zdar.
0: Možná trošku srdečně i ne?
1: Srdečně. Dobrý. Večer.
0: Srdečně, ne servilně.
1: Chlapečku, nemáš tatranku, prosím?
0: Nežebrej. Prosím vás, zapomněl jsem velmi důležitou věc. V průběhu pořadu nekrmit. Kolega je nekrman.
1: Takže nemáš, nekoupila ti maminka, lakomí rodiče, ne?
0: Prosím tě, pozdrav.
1: Synáček, chudák.
0: Pozdrav.
1: Nazdar, můj jsem zdravil.
0: Trošičtě,
1: no, známý taky tady vidím. Nazdar, Moniko.
0: Počkej, nebudeme zdravit každýho.
1: Jak přibrala holka.
0: Nebudeme zdravit každýho, koho poznáme.
1: Čedovlasá, krásná holka. Trošku jako Levínská, nazdar.
0: Proč to děláš?
1: Co?
0: Proč to děláš?
1: Tak jsem si na něco vzpomněl, když ji vidím. Tak...
0: Ano, to už si teď vzpomněli všichni. Ale... Otázka zůstává stejná. Proč to děláš?
1: To je taková reminiscence na mládí.
0: Ano.
1: Když jsem chodil do školy na základku, tak jsem měl takovou přezdívku. Říkali mě Bile. Nazdar, Moniko, zdraví tě tvůj Bil.
0: Jakže ti ve škole říkali?
1: Bile.
0: Alois, tobě říkali ve škole debile. Jste chodila s ním, ne? A neseděli jste v jedný lavici? Taky chytrá paní.
1: No co, debile, no co? No debil, to je francouzská verze byl.
0: Jo?
1: To je takový šlechtický byl s modrou krví, je debil.
0: Výborně.
1: Jako je Delon, tak je taky debil.
0: No to je krásný, hned v úvodu pořadu jsme se dověděli, že Delon je debil. A Branka je Degol, se bavit. Hele, ne, víš co, jenom zjednodušeně...

0: losovat, koukej na jeviště, v případě, že tě vylosují, vezmi ten lístek, běž tam a dostaneš cenu.
1: Já šel do šatny. Tam je cena tutová. A vždycky kabát, to je zajímavý. Už jsem tam nikdy dostal by kvůli trůbu.
0: Přátelé, prosím vás, je to složité, ale my jsme přemýšleli, co k vám přivezem, rozumíte? Pozor, sáhli jsme nejvýš, jak jsme sáhnout mohli. Jako první občan našeho státu. Prosím tě, zales. Kdyby takhle vypadal první občan, jak by vypadal ten poslední? Jako první občan našeho státu, pan prezident má svůj vlastní rozhlasový pořad Hovory z Lánu. My jsme vám dnes přivezli něco podobného. Ten náš pořad se jmenuje Hovory z Lánu, neboli Pokec spole. A v tom našem pořadu bude hovořit ten nejblbější z nás.
1: On přijel i Novotný.
0: Ne, ale jsme komplet.
1: Tak vám gratuluju.
0: Ne, já, ty jsi byl zvolen.
1: Já byl zvolen.
0: No.
1: To je jedno. To nevadí, že jo, paní. Pořád lepší být zvolen než Banská Bystrice.
0: Tak, víte co, přátelé, pojďte, rozjedeme to rovnou, světově. Pojďme to rozjet trošku, rozumíte, pojďme si říct, who is who.
1: Si můžeme říct, co chceme. Taky who is who.
0: Víš, o čem hovořím,
1: no, who is who? Who is who.
0: Víš, co to je?
1: Tunel nějaký, ne?
0: Ne, tunel. Who is who je zpřátelenou řečí, kdo je kdo.
1: Aha.
0: Chili?
1: To je koření. Chili, to je koření. Chcete něco jiného, třeba zázvor?
0: Nekecej no. Mi do toho. Chili, pojďme si říct, kdo to je Josef Alois Náhlovský. V minulém režimu byl dojič.
1: Není špatný. Něco podle živnostňáku, něco lepšího.
0: Ano?
1: Vemený technik. Jo, jo, kamaráde. A lidi, co mě mají rádi, mi říkají důvěrně Vemínko.
0: Ano. A jak ti říkají ti, co tě nemají rádi?
1: Cecík. Říkejte mi nějak neutrálně.
0: Ano, dobře, budu ti říkat švýcarský cecko. Tak. Přátelé, prosím vás, zapomněl jsem málem na jednu velmi důležitou věc. V druhé části našeho pořadu...
1: Dostáváme dárky.
0: Nedostáváme dárky. Proč bychom dostávali dárky?
1: Tak už budou zase Velikonoce.
0: Ne, v druhé části...
1: Ani žvejku nemáš?
0: Prosím tě, nech toho už opravdu.
1: Chudák dítě, sedí, nedostalo nic. Vy jste
0: matka? Milionářský synek tady je nešťastný.
1: Vy jste matka, o
0: to
1: povím.
0: Nech toho. Přátelé, v druhé části...
1: Na prázdno mele toho pusinkou.
0: V druhé části našeho pořadu máme dotazovnu. Máte možnost prostě napsat jakýkoliv dotaz. Nemusíte se podepisovat, to je ta výhoda, čili... Pane, když dostanete notisek, napíšete dotaz, pošlete vedle, rozumíte? Když nechcete psát dotaz, nezdržovat u sebe, vedle, slečno by ne vedle, to by upadlo by dozadu, vy si nějak poradíte, rozumíte?
1: No, a když tam něco napíšete, tak tam můžete něco vložit. Nebyl si takový fialový papírky.
0: Prosím vás, je to jasné. Tušku tady máte.
2: Tak pán tady, umíte psát.
0: Proč by neuměl číst a psát?
1: Taky to může být Ukrajinec.
0: Jsem ti několikrát vysvětloval, že ne každý, kdo sedí u kraje, je Ukrajinec.
1: To je pravda. Přátelé, někdy, když vidíme, že publikum je velmi náročné, jako zde v Hlinsku, dáváme takový duet z italských oper, máme taková dueta připravená od Pucciniho, od Rossiniho a Verdiniho. Vystupujeme jako duo operní Bučely a Parohaty a
0: hej.
1: Dneska jsme si připravili kousíček
0: hej.
1: Z La Traviaty. To
0: Alois.
1: Nás pěkně otrávíme, to budete čumět.
0: Já jsem Bučely, jo.
1: Ne, vy jste Parohaty, to ví každý.
0: Proto.
1: No, Bernoj!
0: Nedělej to, zaraž.
1: Jsem ještě nechytnou.
0: Nenadechuj se. Víš, že tlak se šíří všemi směry rovnoměrně.
1: Jsem nepochopil.
0: Já ti to pak vysvětlím.
1: Tak co bude teda?
0: Dneska jsem slíbil, že budeme... Co je? Co to je?
1: Co to bylo? Švejka.
0: Jsem se nechal, že se ti protočil můstek. Je pravda, že něco tak velkého se v hubě nedá protočit, to nemůžu.
1: Já nemám velký zuby.
0: Ne?
1: To je optický klam. Já mám malá ústa. A to vypadá jako, že mám velký zuby.
0: Alois, ty kdybys měl mít ústa velká tak, aby fungovala s těma zubama, tak se ti budou koutky tady vzadu potkávat a budeš si slintat na límeček.

0: Tak říkal jsem, že hovoříme na aktuální témata dnes.
1: Chlapeček závislí mě kouká.
0: Pojďme, zvolíme...
1: Dám ti půlku, dá.
0: Ježiš. Já ti vidím, až dožel, když řekneš, že s maminkou přespíš u nich. Bartrovej obchod. Prosím tě, takhle nemůžeš pracovat.
1: Jsem si tady položil, abych ji tady nezapomněl. Slečno, vy mě potom upozorníte, že to skončí, že tady já bych měl jedno nevyžvejk. Tak začněte.
0: Aktuální téma, které nyní zvolím, je téma komunikace.
1: Ano, přátelé, komunikace, to je velmi aktuální téma. Komunikace jsou u nás ve velmi špatném stavu, přátelé. Zima, malé fučele, ty silnice vypadají, samá díra všude. Třeba dneska, jo, jedeme sem, všude samá díra, až jsme narazili na Hlinsko.
0: A tady... Alois! Prosím tě!
1: Tady?
0: Zaraš nebo...
1: Široko, daleko, žádná díra. Všecko v pořádku. Celý Hlinsko bez děr.
0: No, já bych se v tom nepatlal.
1: Chválím radnici.
0: Prosím tě, já jsem myslel komunikace mezi lidmi.
1: Ano, to taky vážné, ale lidi jsou na sebe zlí.
0: Správně. Přátelé, dalo by se říci, že dnes člověk člověku vlkem.
1: Ano, člověk člověku kardinálem.
0: Ne, jsem vysvětlit. Okay. Ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
1: Jeden byl beran.
0: No, dobře. Soustřeďte se spíš na mě, přátelé. Ano, vydržte to hezky. Tak pojďme, aktuální téma jsem říkal. Komunikace mezi lidmi. Vázne. Všimli jste si toho, že lidi jsou dneska takový jako divně natlakovaní? Cítíte to taky tak?
1: To jsem vám říkal. Nejeste ty kuřičky bonduje.
0: Prosím tě.
1: To neznamená, když je zhledně o 50%, že se žerete celou bednu.
0: Ale víte, jak jsem to myslel? Prostě lidi by si dneska potřebovali trošku odfouknout. No taky. Taky není strach. Ještě jinak. Vemete kladívko, přitloukáte hřebíček, trefíte se do palce. Co uděláte? Zanadáváte si,
1: ano.
0: Tím si jakoby odfouknete.
1: To se říká ventilové, psychické ventil.
0: Ventilujete. A je vám dobře. A o tom to celé je. Umět si zanadávat, aby se vám ulevilo, ale tak, aby vám se ulevilo a nikoho jste u toho neurazili. A to jde. Pozor. Čeština je nádherný, bohatý jazyk. Tady jsou tisíce a tisíce nadávek.
1: To je pravda.
0: My, bohužel, neustále používáme těch 10.
1: Já třeba vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
0: No, pojďme do praxe. Když potkáme otylého člověka, jak mu řekneme?
1: A zdar tlustěchu.
0: Ne, to je právě ho urazíš.
1: Tak tě Bůh buřte.
0: Ne.
1: Špekoune.
0: Ne.
1: Tak španělské by nám nerozuměl. Doň vepřoň. Nebo takový shakespearovský příměr krásný. Otylo. Pane, vy jste ale pěkné otylo.
0: Podívejte se, jak se krásně dá říct o někom třeba... Je po neboštíku vepři syn.
1: To je hezká nadávka, taková staročeská.
0: Ano.
1: Pane, vy jste po neboštíku vepři syn. A paní, vy jste po neboštíku svině dcera. To má mě taková pachrata.
0: Celý jsi to otočil.
1: Co jsem otočil?
0: Otočil jsi to.
1: A co to otočil?
0: Ano.
1: No jo, já to opravím. No. Pani, vy jste po neboštíku dceři pěkná smrt. No, to je ještě horší. To je horší.
0: Hele, pojďme si vzít, když má někdo málo vlasů, jak mu řekneme?
1: No tak plešounen.
0: Toho urazíš.
1: Volá palic?
0: Ne.
1: Bleskovka?
0: Ne.
1: Přírodní skýne? Taky ne. Řekneme, pane, vy máte na hlavě dálnici. A ty, co mají tu přihazovačku, tak mají dálniční obchvat. To jsem slyšel někde v rádiu.
0: To není ono.
1: To ještě není ono. To už nevím teda.
0: Podívejte se, jak libozvučně zní, třeba když o někom řeknete, má čelo až na lopatky.
1: To je hezky, no. Některý i níž.
0: U některých se to vepředu až propojí, že jo?
1: U některých se to i vymění.
0: Můžeme o takovém člověku říci třeba, na tobě veš nezabloudí.
1: To je hezký příměr, nebo na velkým gruntě malá úroda.
0: Ano.
1: To je ze zemědělství. O někom se to dá říct i vo vnitřku hlavy.
0: Pokud pod potkáte, přátelé, samozřejmě v globálu.
1: Nebo v jiném obchodě, jak lidi dneska jedno.
0: Globál,
1: v Tesku, v Bile.
0: Globál není obchodní dům. Pokud v globálu potkáte krasavce tady typu Alojze, neříkejte mu, že je to z Růdička, ale oznamte mu, že je pěkný naopak.
1: No, to mě neuráží. Pěkný,
0: prosím.
1: Pěkný naomak. Pani si to zkusila tamhle. A jak byla spokojená.
0: Já jsem říkal pěkný naopak.
1: To je to lepší. No.
0: Nebo můžete říct si, vypadl pánu bohu z formy.
1: To mě neuráží, ale jsou ještě lepší příměry.
0: Ano?
1: Dejme tomu třeba, já nevím, pán mu neměl den, když ho dělal.
0: To by pán mu nesměl mít aspoň týden, pač tohle se nedá udělat za den. To je tolik odchylek odproti nákresu normálního člověka, že to nejde takhle rychle.
1: A víte, jak se dá urazit někdo, kdo je jako méně inteligentní?
0: No,
1: žádný obligátní idiot nebo blbče, to už je dneska přežitek. Velmi decentně, třeba o vás by jsem řekl latinsky, že máte na mozku bacillus pitoneus. A nebo takový krásný staročeský příměr. Studoval až po krk, do hlavy mu nepřišlo. No. Nebo takový ještě hezký, archaický, takový pěkný příměr. Má jazyk, ho poschudíme, ještě, že rozum.
0: No tak,
1: tady to vypadá na tři patra bez výtahu.
0: Dostáváme se do fáze našeho pořadu, kdy bude hrát a zpívat Josef Aleš Nálož.
1: Jubí!
0: Ptáte se možná proč. Berte to jako přímý důkaz toho, že v naší demokratické společnosti může zpívat opravdu každý. Tak. Hej, co je? Co je?
1: Se rozespívávám. My operáci jsme zvyklí se před produkcí rozespívat.
0: Prosím tě. Alois, ne každý, kdo byl na operaci, je operák. Ty bys musel být zasloužilej. Z toho stolu jen tak nesleze. A už ani nezašívaj, to nestačí strůst vůbec. Jenom sponkama.
1: Vejšky si... mám dobrý, ale spodky jsou horší.
0: Tak.
1: Hulka se taky rozespívá.
0: Já tě rozespívám hulkou po zádech. Soustřeď se a pojedem.
1: Plyn už si číst trouby ven. Šabadaba, doby,
0: šabadaba. Prosím tě, tady nikoho nezajímá, z jakýho trouby sičí jaký plyn. Drž se klasického repertoáru.

0: Pretty woman, jak si kouzelná, pretty woman.
1: Hej.
0: Jak si kou...
1: Hej. Co je?
2: Přídavek.
1: A důvod?
2: Tak tleskali. Jsem přidal, maminka mi říkala, když tleskají, přidej.
1: Ne, ne, Alois.
2: Neváhej a přidej.
1: Maminka ti říkala, když ti tleskají na hubu, přidej do kroku. Přátelé, v našich pořadech vždy něco řešíme, v našich pořadech vždy něco divákům sdělujeme. Pojďme, zvolíme další téma, a to je téma ochrana.
2: Přátelé, ochrana, to, by, no, to je velmi ožávé téma, ale jsme moderní mladí lidé, třeba o tom hovořit. Ty nemoce řádí každý z vás. My už jsme měli mít tu krabičku, nesete to. Není to tak drahý, všude dneska samý úchyla neví a nevíte, koho potkat. Skončí na vás kadí budky převečné šmucle. A no, a večer jste už v tabu. A už tam hledete nesmysly a máte ostudu po celém městě. Pojďte si, já to u sebe taky tu krabičku nosím, až tě mě nikdo nepřepad. 3 roky to nosím. Chodím domů přes les a čeká.
1: To se nemůžeš divit, že tě nepřepadnou. Když tě potká takový úchyl, tak tě pozdraví slovy buď zdrav, kolego. Já jsem samozřejmě měl na mysli něco úplně jiného.
2: To ochrana.
1: Ano, ale měl jsem na mysli ochrana přírody.
2: No jo, tak tak velkou gumičku nemáme. To nemáme.
1: Ale nezlehčuj, to je vážná věc.
2: Ano.
1: Příroda je v hrozném stavu.
2: Stavu.
1: My bychom se měli trošku starat o to, aby tady zbylo něco také pro ty, co přijdou po nás.
2: No, pro ty, co si přijdou pro nás.
1: Ale...
2: To nebude dlouho trvat. Ještě ne... dvoje volby a nazdar.
1: Ne pro nás, ale po nás.
2: To je slovensky to samý.
1: Uvědomte si, prosím vás, že vymírají celé živočišné druhy.
2: A pozor, tady má pravdu, pan mladý, vymírají nám celé živočišné druhy. Má pravdu, výborně, všímavý, citlivý člověk. Jde se na něj, po tou tvrdou slupku, to horoucí srdéčko. Jak on si všimne, ano, máte pravdu, vymírají druhy živočišné, třeba mamut, umřel. Taky ten dinosaurus už na tom není nejlépe. Ani ten Spielberg z Brna ho nezachránil. A 2 filmy udělal.
1: Kdo?
2: Spielberg?
1: Odkud?
2: No, z Brna, ne?
1: To je materiál, že jsi se zesměšnil před celým Hlinskem. Drahý příteli, Spielberg z Brna je hrad.
2: Hrad.
1: Ano.
2: Spielberg, hrad.
1: To, co ty máš na mysli, je Spielberg režisér.
2: Režisér.
1: Ano.
2: Ten je taky chytrý, co paní? To je dvojka, co? Blbý a blbější. Já jsi vyhodila prachy za něco.
1: Víš, co je to režisér?
2: No jistě, že to je režisér.
1: No?
2: Pokyn Vietnamci, režisér! Když ukážu chutu Olešovicí, kdo to... Tyťa, režisér! Teď má to, režisér!
1: Přátelé, samozřejmě, když jsem říkal, že vymírají celé živočišné druhy, měl jsem na mysli, že v současnosti nám vymírají celé živočišné druhy.
2: Jo,
1: jistě.
2: Tak třeba.
1: Ku příkladu nám vymírá...
2: Ku příkladu cumbají špíla, no.
1: Vymírá nám tohleto káně.
2: Jaký tohleto káně?
1: Tak nejenom tohle i jiný, ale vymírá.
2: Ale jaký to káně? To jste už špatně rodil. To není to káně. To je takáně. Česky správně, T6, možno říct si podle Havránka Jedličky, takáň.
1: Je to možná.
2: Na obloze letěla taká.
1: Havránek Jedlička, já ty myslivce ani neznám. Vždyť je to jedno. Já tady řeším problém vymírajícího druhu. On se hrabe v rodě. Tak dobře, já tě potvím. Na obloze letěla tkáň.
2: Takáň.
1: Takáň, no.
2: Ano.
1: Jsi spokojený?
2: Tak je to správně česky, můžeme pokračovat. Odtujte si to, děti, takáň.
1: Tak, kdo letěl s ní?
2: No ten káň, ne, tak... Oni teď sklítají jako párek, páreček. Proudíku, děku. To je blbý foto, by nepověděla paní.
1: A s nima letělo?
2: Tělo. Letělo, francouzsky letělo.
1: Ne, letělo. S nima plachtilo.
2: Plachtilo letadelko káně.
1: Malé káně, ano, káně. A o tom já právě hovořím. Neboť ti mladé třeba, přátelé, zachraňovat. Ti starší už nám nějak dojdou. Tak, pojďte, řekneme si něco o tomto zvířátku, ano? Káně Myšilov, Buteo.
2: Butrus.
1: Buteo je Káně.
2: Butrus byl Gálí. OSN už taky nějak vymřel.
1: Káně, Myšilov, Buteo je ptáček, který se živí drobnými savci, zajíčky, králíčky.
2: Ano, a proto se mu říká Myšilov. Pamatujte, že ne. Králíky, zajíce, je to Myšilov. A tak je to už u nás leta ze vším.
1: Počkej, já se tam dostanu.
2: To říká každý.
1: Ale hlavně
2: je třeba mít vyčištěný hlavně, ano, jako laufy pořádně. Že teda Káně, to je velmi se to...
1: Ne laufy, hlavně jako především.
2: Ano, především hlavně.
1: Hlavně se živí myšmi.
2: To je úroveň, co? Myšmi. Myšmami.
1: Nejsem tvoje matka, radši bych si to hodila, než koukat do kolíbky na tohleto.
2: Žere myši.
1: Tak, žere myši.
2: Káně žere myši.
1: Ano.
2: Jenom ta Káně sežrala myš od počítače.
1: Ale ne, to už je moc.
2: Že jo? Jsem to taky říkal, to už je moc tohleto. Co jsi dala zároveň s počítačem? Letěla ta Káně, spustila se, se zobla mě myšku i s podložkou, frnk a byla pryč. Z hubí koukal ten drát, se houpalo moje Pentium i z Windows 98.
1: Dobře.
2: Akorát tiskárnu jsem mi utrhl od huby.
1: Ano.
2: Barevnou.
1: Stačí.
2: No? Laserovou.
1: Dobrý, to stačí.
2: Na lízy.
1: A má toho dost. Nedá pokoj.
2: Aby věděli lidi.
1: Víš co, já ti řeknu, pravdu. To, čemu ty říkáš počítač, to se v praxi jmenuje sčot. Ano, proto na tom tvým počítači nefungovala žádná hra. A 98 nebyly Windows, ale počet kuliček, protože dvě si rošláp.
2: To ani nejde, že jo, paní?
1: Přátelé.
2: A to, že paní má fantazii.
1: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žere myši.
2: Já jo.
1: Ne, ty. Říkal jsi, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
2: Takže jde pudli nebo myši?
1: To je soustřice.
2: Přátelé. Malý pudl, dobrý je taky.
1: Hraboš polní.
2: To je taky myš.
1: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
2: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je... Jiný druh.
1: Ne, na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam si nikdo nenahrá.
2: To ještě nemůžu.
1: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
2: Na posezení.
1: Ne na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků, jaká to je hromada. Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, by se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
2: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
1: Hraboš 5 metráků obilí. A teď pozor.
2: Tak se červená, ty paní.
1: Takáně sežere za rok až 2000 hrabošů.
2: No ale tomu já potom nerozumím, v čem je užitečnost.
1: Teď jsem to vysvětloval.
2: Tak počítejte se mnou. Jeden hraboš 5 metráků, 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že jedna káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou 2 vagony žrádla. A to je pěkně žravý ptáček. A to je užitečný.
1: Ne, já už
2: je
1: vidím. Je
2: z vás magor.
1: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
2: Já mám posledně špatný ty výstupní.
1: Ale víš co?
2: Aby to tady neřešil.
1: Zajdi mezi nás ekologi. Ano. Já jsem ekolog.
2: Vy jste ekolog, to je pravda.
1: Ne, ekolog je špatný bytí, ale já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, mezi tyhle ty Greenpeace.
2: No, green špíz, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. A Tarka chodila okolo, že bych jednou zbaštil.
1: Ne, green špíz, ale green peace.
2: Green peace,
1: no jistě,
2: známe.
1: To je něco jako děti země.
2: Ano, jako vaše děti. Znám.
1: Ale ne moje děti.
2: Jsi říkal děti země?
1: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých temperamentních lidí.
2: Jste pěkně potentní ptáček.
1: Děti země, to je něco jako hnutí duha, to taky neznáš.
2: To znám hnutí duha, jsme založili u nás klukama v hospodě.
1: No, to musí mít úroveň.
2: To má úroveň, děláme soutěže.
1: Jo.
2: No jistě. Taky intelektuální soutěže. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž o Harvardský fondy.
1: Neblázni.
2: Já jsem ji vyhrál.
1: Jo.
2: Už půl desátý se byl koženej.
1: Děkujeme. Dnes v našem pořadu hovoříme na aktuální témata, jak jsme říkali. Možná by bylo dobře pohovořit, co je aktuálního v tvém životě.
2: Já už nebudu ze sebe nadále dělat ti šaška.
1: Ne?
2: Ano, protože jak si myslím, že mám navíc.
1: Prosím tě.
2: Jsem inteligentnější, jsem zjistil sám na sobě. A čuměl jsem.
1: No, to se ti nedivím.
2: Tak jsem se dal na jinou dráhu, přátelé.
1: Na dráhu se zdal, tak z tebe je nádraža.
2: To ne, na jinou společenskou dráhu jsem se dal. Já pracuji jako spisovatel od 1. ledna. Takový dobrý spisovatel, aby se měl dobře, tak stačí, aby jednou za rok napsal takový ten bezpetržel.
1: Bestseller si chtěl.
2: Mlčičkáři. Bez tí zeleniny, ano. No, tak bestseller, no, bez mrkev.
1: No.
2: Píšu na stroji doma.
1: No, to je ale velmi odvážné. Tím si překvapil všechny. Každý normální spisovatel píše na psacím stroji.
2: Já píšu na šicím. Bez to je jako Hemingway. Ernst Hemingway, to je můj vzor, napsal nádhernou novelu Stařec a moře. Teď mi vychází něco podobného, dojemného. Jde se to Babička a rybník.
1: No, to je odvážné.
2: To celý posazený na malé české poměry, ale příběh je neméně napínavý. Přátelé, já píšu všechno. Píšu básničky, píšu prózu, píšu fejetony, literární eseje. Tak trošku čumíte, co?
1: To se nemůžeš divit.
2: No, se taky nedivím. Ale hlavně píšu literaturu, která se dobře prodává dneska. Že?
1: Faktury.
2: Až v ekonomické době. Ne, faktury nepíšu. Píšu takový ty erotický románky. Pornografický románky.
1: Cože?
2: Takový ty erotiše.
1: Coť to píšeš?
2: Coť to píšu? Čuňárničky.
1: Ano, se pochopil. Selátkovou literaturu.
2: Ano, selátkovou.
1: Ale já se na to ptám z jiného důvodu. Kde bereš inspiraci?
2: No tak ze života, ne, Krista?
1: Je samozřejmě, ale z čího života?
2: No, tak z mýho, ne, jako života.
1: Z tvýho minulýho života?
2: Z mýho současného života.
1: Těmhle věcem bereš inspiraci z tvýho současného života?
2: No jo.
1: A kolik z toho už napsal?
2: Tři
1: knihy?
2: Řádky.
1: To jste popsal dobře.
2: Ale ty jsou masní teda, to je síla.
1: Nesmíš upsaní jíst karbanátek, pak se to upatlá, gumovat chyby tím.
2: Dále píšu, přátelé, poslouchejte, píšu takový, lidi se rádi bojejí. Já píšu horory, thrillery, štyrlery.
1: Uber.
2: No, Uber. Millery, ty u toho piju. Měli co thriller, to Miller. Tuhle 20 Millerů a nic. Kdybyste chtěli, tak já vám můžu něco ze své tvorby přečíst. Dali byste si hororeček?
1: Ne, proč? Ne.
2: Lidi chtějí horor.
1: Ale proč?
2: Trošku změníme náladu v sále, to můžou trošku bolet.
1: Všichni jsme mohli dřív domů.
2: Bát se budu, ne bolet. Bolet je to bude potom. Spušte mi ty zelené desky.
1: Jsme mohli být dávno doma, všichni budeme poslouchat. Kvůli vám, paní zbytečně.
2: Přátelé, mám tady hororeček. Takový drobounkej. Vidíš, vždycky, když vidím ty zelené desky, tak mě dopláče, si vzpomenu tu Esmeraldu. Ta Kassandra už nic moc, co ale to... To bylo chudinka slepa. Ta zelená barva na mě tak působí. Co to zrovna dneska ráno, jo? Bral jsem si zelený slipy, tak jsem se dal do pláče. To je hrozný, tak já jsem cítlivý.
1: No se nesmíš dívat dovnitř. Teď tě asi už znaj.
2: Čemu tleskáte, paní? To je hrozný. Horor jmenuje se Vlkodlak. Vás přijde humor za chvíli. Příšerná záležitost, pochle to. Dežte si děti, aby chlapečky nedostal psínku.
1: No, tak už běž už k tomu dílu.
2: Předník.
1: Běž už do toho.
2: Si počkám, že děky. Tam vzadu vidím, paní. No až neví, první řadě tady. Já spadně vás pozoru další dobu, tady... Očiško, nebyla by si na paní hodit deku.
1: Prosím tě, nech to, ať si divák užije podle svého. Horor si slíbil, tak čti.
2: Myslím, že už máte rozmazaný oči. A ty jako čert, začínám, co tady mát já.
1: Ty jsi slíbil horor.
2: No jo, no, slíbil jsem horor. Paní to vzala za mě. Tak ještě jednou. Krokodilák. Nejde.
3: Mladá paní, apeluji na vás, nemohla byste stáhnout volumetrovku.
2: A v čem by tady potom seděl, když jsem dal volumetr?
1: Prosím tě, to je hlasitost.
2: Jo, aha, tak já jsem si říkal. Jsem si říkal, to začíná pěkně, paní, stáhněte si volumetr.
3: A navíc, promiňte, ale tak, jak vy se tady smějete, to není veselý směch.
2: Že jo?
3: Já znám, jak se lidi smějou, když jsou veselí, tak lidi jezdíme, ale to, co vy tady předvádíte, promiňte, ale to je spíše takový úlevný, osvobozující smích, víte? Který vy, jako kdybyste si říkala, pánbu zaplať, že tohle nepotkalo naši rodinu. Jsem se tě zastal.
2: Jste mě zastlal.
3: Ne, zastali tě už v dětství vedle knedlíků kvůli teplotě. A ještě tě zasedli, koukám podle tvaru hlavy.
2: Sedli na blbou mísu.
3: Mísa byla dobrá, obsah byl špatný.
2: Papeček se směli, máš hezký zubky. Já proč jsem tu tak před 9 lety?
3: Prosím tě, vrať se k hororu.
2: To už začíná jako horor, že? Maminka se začala packovat.
3: Ne, nebojte se, milostivá, to nemůže být vodněj. Josef Aleš Znalovský se množí dělením.
2: Taká améba, láčkovec, prvok. Tak přátelé, už jsme se zasmáli, tak teď jdeme na horor. Velkodlak. U nás ve vsi řádil velkodlak. Ten vám jednou v noci. V půlnoci zakous koně. To je síla, co?
1: Cože?
2: To je hrůza.
1: Hrůza to je příšerná, to si šeptají lidi až na balkoně. Z toho měli dostat psotník, jo?
2: To vám je málo, od Kojenčenovi.
1: Dej to sem.
2: Zakostutej kůň krve jako z vola, ale...
3: Přátelé, nevšímejte si toho. Volně přejdeme do druhé části pořadu.
2: Dárky sem.
3: Ne. Ne, dárky ne. Máme dotaz.
2: Tak čtěte, člověče. A je. Instantní hrachová polévka. A příští lidi, aby někdo neukradl, to jsou chytrý lidi. A už to někdo chtěl vyrvat, a ono mu to nevyšlo.
3: Děkuji. Ne, tu já ti nedám. Tu ti dám, až předělám auto na bioplyn.
2: Ale si... to je moje dva bombonky, děkuji. Ježišmarja, cucavej.
3: Pojďme k dotazům.
2: Je to taková první vlaštovka. Ježišmarja, tak dělejte, no.
3: Co piješ, že máš tak dobrý keci?
2: Někdo něco přines?
3: Ne, nikdo nic nepřines, to je jenom dotaz.
2: A tohle já nepiju. Se scházíme s kamarády jako k takovému šachovému rozjímání, až tam jsme pili, já mám 3 kamarády. Jeden se jmenuje Jim Beam, druhý se jmenuje Johnny Walker, třetí se jmenuje Rus Smirnov. Kamaráda Bechera už jsme opustili. A ještě k ránu někdy přijde ta řecká kamarádka Metaxa. A podíváme, co paní Metaxtázy? To jde rychle.
3: Tak, další dotaz.
2: Víte, jen dodal lísteček, prosím pěkně, no, 150 hodin tady jenom se. To je hezký.
3: 18 korun to stálo.
2: 18 korun.
3: To není tak špatný, to jste tady hodný,
2: na sebe. Na sebe, no.
3: No, tak, koupím vám Tatranku.
2: Paní? Chlapečka byste zapantročila domů a hurá na večeři. Jdi si, maminku.
3: Tak já se vám nedivím, vy to máte rozologicky daleko, víte. Takhle za Tatranku byste si užila koukat na Lachta na 2 hodiny. Jak drobí. Pojďme dál.
2: Proč Lachta?
3: Jsou s vámi vaše ženy?
2: Ještě tohle. Vy máte představu o životě, Šaška.
3: Počkej, ne, takhle, jsou s vámi vaše ženy spokojeny?
2: Takhle ještě tohle. No já nevím, jak pan mladý, ale... Já žiju už 8 let odděleně od své nebožky, božky. Udržujeme pouze písemný styk.
3: Ano, to je velmi bezpečný styk.
2: No, ale to jsou krásné dopisy, to jednou vyjde tiskem, co my si píšeme, to je jako o Onegin Tatáně, to je to samý, to je krásný. Tudy mi napsala, došli, pošli. Odpověděl jsem neméně lakonicky. Nepošlu, pojdi. No, myslíte, že má smysl pro humor? Taková legrace. Já jsem se s vámi hodinu, když jste to psal.
3: Jaké je vaše IQ, pane Náhlovský?
2: Asi takhle. Ale pořád roste.
3: Kdy jste naposledy střelil branku?
2: To je asi 5 let, přátelé. Čirou náhodou jsem se potuloval malém vápně. A myslím, že Franta Veselý mi nastřelil do hlavy. To jsem odrazil míč do branky i s brejlema. A brankař chytnul drahý brejle a pustil lacinej gol!
3: To je zajímavý dotaz. Je to dotaz, dalo by se říct, na tělo. Takové máme nejraději. To je na tebe. Co tvého otce tak rozhodilo, že splodil toto?
2: Já myslím, že to byla kontušovka. To je možný. U nás se pilo leco.
3: Sdělte nám, prosím, nějakou pikantnost na pana Novotného.
2: On se furt chlubí s tím. Každýho druhý vyprávění, jak skočil bungee jump. Přátelé, máte rozum. Vidí, on má 148 kilo. Copak on může skočit bungee jump? Tu jizvu jsem mu já udělal v hospodě hřebíkem, aby jsme věděli, kudy máme jít domů.
3: Došel papír.
2: No, na které směli. A ty štychy, co tam máte, jsou nalepovací na suchý jizvík.
3: No tak, půjdeme dál. Jakou nemocí momentálně trpíte?
2: Tam horečku 6 nedělí.
3: To už je, trošku jsi to přehnal, malinko.
2: 6. týden mám 38 skoro. Už táhnu 7. týden, to je 7. nedělí, to už je na Guinnessovku.
3: Kolik máte dětí?
2: Já jsem ještě bez dětek. Mladý to tady ze mě zachraňuje, máš 4 kousky.
3: Mě to baví.
2: Baví, hodně. A každý dítě má svoji maminku.
3: A to je jenom kvůli výchově, víte, aby na to bylo víc času.
2: Ona každá už druhý nechtěla.
3: Tak dítě by chtěla, se mnou to nechtěl. Jo.
2: 3 má velký, pak má malinkou kačenku. Krásný zubatý dítě, holčička, jak malová.
3: Proč zubatý?
2: Prosím?
3: Proč zubatý?
2: Vím já.
3: Ale nedělej to, prokousneš si bradu zevnitř. Proč zubatý? Kačenka je normální dítě.
2: Jo, proč s ní hoblujete parkety?
3: Taková pomluva proti...
2: Za nožičky.
3: Víte, co je strašný? Proti pomluvě není obrany. Co mám dělat prostě? No to je, ale přitom, kdyby to se to zakládal kvůli takový malichernosti, kvůli takový blbosti, kvůli tomu, že nám 0,5 metru v rohu došla drátinka. Jestli... No, nic.
2: Polka si brouchí jako bobří křesáky.
3: Tomuto království vládne 1000 blbejch králů. Jo, takhle, no helejte, vždycky kdo vládne, tak to není v pořádku.
2: A to já vládnu, já mám krušnohorské velkovévodství, si to nevíte. Josef Alois, první hlava, pomaz, vymaž...
3: Vypatlaná.
2: Vypatlaná, ne.
3: Vymaštěná.
2: Pomazaná.
3: Pomazaná.
2: Máme i vlastní krušnohorský fernet, přátelé. No, jo. Když jste chtěli stát členy velkovévodství, můžete? Má to výhody, paní. Mám právo první noci. Paní zbedla.
3: Hele, ale teď legrace stranou. Já jsem tomu nevěřil, ale on už to začal praktikovat. Děkovní dopisy. Tam nějaká paní psala, pane Náhlovský, už mi táhne na 50 a děkuji vám. Nevěřila jsem, že v životě něco tak krásného zažiju. Je to něco, na co nikdy nezapomenu. Obohatil jste můj život a budu to doporučovat všem svým známým kamarádkám, protože na to se zapomenout nedá. Už dlouho jsem se takhle krásně a v klidu nevyspala.
2: To je pochvala.
3: Ano.
2: Láky divný.
3: Pane Náhlovský, vystudoval jste nějakou školu?
2: Ano, přátelé, já mám vysokou školu. Já mám vysokou školu. Pan Mladý nemá vysokou školu. Pan Novotný také nemá vysokou školu. Proto jim dělám blbce. A tak je to, přátelé, u nás ze všim. Chytrej dělá blbce. Blbej nemusí.
3: No. Kdy vás uvidíme v pořadu Peříčko? Už se to?
2: No vím to. To Peříčko, já přátelé, co bych tam asi tak dělal. Co já tam tak můžu vyprávět se svými erotickými zkušenostmi, můžu tak do pořadu Pozor, budou kužátka! Alebo kouzelná školka, bé, děti, Franto.
3: No a poslední dotaz. Použil jste někdy Viagru?
2: Co?
3: Jestli jsi Viagru? Použil Viagru?
2: Ne, ale mám jí doma, jsem to dostal k narozeninám.
3: Ještě si ji nepoužil?
2: Ne,
3: no,
2: já
3: tak, takhle.
2: Nepoužil.
3: Jednou už ji použil, co ale kecí? Zapomněl ji rozbalit, takže vlastně hned druhý den zpátky na místo. Neplatný pokus.
2: Ale není to pravda. Mám jí modroučkou doma. Pěkně jsem jí dostal k narozeninám, ale jestli jsem to nepoužil, pak se toho obávám a bojím.
3: Bojíš se, aby to nemělo nějaké druhotné účinky?
2: No to taky, ale hlavně se bojím. Já jsem známý smlař, já to znám. Vemu Viagru, holky nepřijdou. A co já doma, pane, že udělám zbytou kuličku na dříví? Hlejte se, já mám kamaráda, nebudu jmenovat, je to Karel Šíp. A ten si vzal Viagru v autě. A zamk si volant.
3: Děkujeme. Přátelé, to je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Josef Alois Nálovský.
2: Josef Mladý.
3: Mějte se hezky a zase někdy v Hlinsku, na shledanou.
2: Ať je Hlinsko

0: Přátelé, nezdržujte se, venku je ohňostroj.
1: Ne, děkujeme na shledanou.
2: Rádio Jich Cymbálka.
3: Až jednou takhle budete mít čas a nebudete mít opravdu nic na práci, jděte na nejbližší nádraží a vyjďte si na výlet do Nejde dále. Musíte jet osobním vlakem, čím osobnější, tím lepší. A pojedete přes Důvěřov, Vejtahy do Samochval. V Samochvalech vystoupíte a sednete si na autobus. Ten pak jede přes Horní Dedál, pak přes Dolní Dedál a potom přijede do vesnice, která se jmenuje Nejde dál. No a i kdybyste chtěli jet dál, tak v Nejde dáli už dál jet nemůžete, protože ta vesnice se jmenuje Proto Nejde dál, protože tam už ta silnice dál nejde. A proč? No, jinu, protože tam na jednou místo silnice je náves. Ale ta náves, to není taková prázdná náves, jako bývá na vesnicích. To je vlastně jeden jediný veliký pomník. Taková, řekl bych, skamenělá silniční nehoda. Nejdřív vás upoutá veliký bík, který stojí na zadních nohách a předníma nohama zezadu se opírá o ramena takové stařeny, která je velice vyděšená. A kousek dál je párek docela hezkých mladých lidí svázaných provazem dohromady jako do otýpky. Pak je tam několik ovcí, několik telat, pes, kohout,